0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka

herečka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala jí Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily.

Otilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že mám tolik, na kolik se cítíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no. Tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: No to
2: nádherně.
3: Je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Doň Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn.
7: To nevadí, dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bojte na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Děkujeme.
3: Si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Já jsem
1: Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárovi, z Ludmila Bartuškova měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkaj se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a jak pak se vede vašemu manželovi? Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají stoleté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeriček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak. Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumanovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé byl,
3: ano,
1: ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný. Krásný. No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hudvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní děc, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme
6: ano,
1: se
6: ano.
1: na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. No ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo? Takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo? Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Petici za návrat tramvaje číslo 14 na trasu z Pražských Holešovic do centra města podepsalo skoro 3600 lidí. Dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Je pondělí 11. května. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
2: To se týká univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Vysoké školy nesplnění plánů vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení Pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy ji zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Petici se budou v polovině května zabývat zastupitelé Prahy 7, říká starosta Jan Čižinský z Prahy Sobě.
4: Jedná se o největší petici týkající se tramvajových linek v historii Prahy. Lidé chtějí přímé spojení Holešovic s centrem a my je v tom maximálně podporujeme. Z ROPIDu zaznívá, že návrat propojení Holešovic s centrem by stál okolo 20-25 milionů korun.
2: Společnost ROPID podle svého mluvčího Filipa Drápala s Prahou 7 o možných úpravách tramvajových tras jedná. Řešení chce najít společně s ostatními městskými částmi. Ke změně by mohlo dojít podle Drápala nejdříve od září letošního roku. U rehabilitačního pavilonu nemocnice v Benešově připravují zahradníci nový park. Bude mít rozlohu 1600 metrů čtverečních. Tvořit ho budou hlavně tisíce květin a stovky stromů z keři. Podle zahradníka Martina Novotného park pokvete od jara do podzimu.
5: Tak na jaře tady pokvetou jarní cibuloviny, pak to vezmou trvalky, které pokvetou od května až vlastně do zámrazu a samozřejmě keře se stromama. Jsou tady keře, které jsou voní, takže to bude i jako další pocit z toho.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území čekáme přeháňky nebo déšť. Dopoledne a kolem poledne srážky přechodně ustanou. Odpoledne a večer ale budou opět četnější a vyskytnout se pak můžou i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Pozor na výjezdu z Prahy i na příjezdu na sedmičce u letiště, v tom sjezdu nové dopravní značení, ať vás nepřekvapí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: S láskou pro vás další týden v roce 2026. Kulatý má číslo 20 a vlastně 20 taky oslavila Lenka v průběhu víkendu. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Ať nám to mluví.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Zvu do středních Čech v 5.11 a Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: A 44 má Iva Frýlingová. Iva taky zpívá, nebo zpívala, tak tady máte.

0: 9 hodin 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být oblačno až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Kolem poledne srážek krátce ubude, odpoledne a večer se ale znovu rozšíří a místy se mohou přidat i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 a vítr slabý až mírný, jihozápadní nebo západní kolem 10 až 25 km za hodinu. Vítr v bouřkách může mít nárazy až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, takže deštivý a větrný den. A večer možná s bouřkami.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Ryby dýchají pomocí žáber. Voda proudí do jejich úst a přes žaberní lupínky, kde se z nich získává kyslík rozpuštěný ve vodě. Tento kyslík přechází do krve a umožňuje rybám žít pod hladinou. Žábry jsou přizpůsobené právě k tomuto způsobu dýchání. A jak dýchají ryby podle dětí z Prahy? Jejich odpovědi uslyšíte už za chvíli. Ryba rak, ryba rak.

0: Bez kyslíku není života na zemi. Ale co pod vodou? Jak to, že ryby dýchají?
1: Asi ploutve mají, který jim pomáhají asi pod vodou dýchat. Mají něco v těle a u toho můžou dýchat a pod vodou jsou zvyklí být, tak tam umí dýchat.
2: Oni takhle bublají nahoru, dýchají.
3: My máme u dědy akvaoko a mají tam taky děda ryby.
4: Můžou mít otevřenou pusu a můžou dýchat tou pusou, protože mají něco v tom těle, aby mohli dýchat pusou. Já bych to neuměla.
5: Já si myslím, že dýchá pusou, ale on asi nedýchá pusou, to nevím.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Bude půl.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí měl vést premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Petr Macinka z motoristů to řekl v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Například podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet. O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Školáci v Sázavě budou v červnu bez školních obědů. Město zahájí kompletní rekonstrukci jídelny základní školy. Za práce zaplatí 30 milionů korun. Oprava má být hotová do začátku nového školního roku. Milovická radnice změnila podmínky pro přidělení startovacího bydlení. Vedla i k tomu dřívější neúspěšná výběrová řízení, kdy se nepodařilo byty obsadit. Vedení města upustilo od dražeb nájmů. Nově bude byty přidělovat podle pevně stanovených kritérií. V následujících týdnech radnice vypíše výběrová řízení na dva startovací byty. Technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Zpět je vrátí v polovině května. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne se srážky objeví jen výjimečně. Odpoledne a večer budou opět na většině území. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Dálnice D1 směr Brno, 18. kilometr, sražená srna. A stejná dálnice, ale směr Praha, pozor na pneumatiku v jízdních pruzích na kilometru 72. A ještě nehoda. Srážka se zvěří se řeší na dálnici D6 na 24. kilometru směr Vary.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nejedeme parkovat.
1: Obyvatelé pražských Hřeb mají problém s parkováním. Chybí tam až 1600 míst. Jak to městská část chce vyřešit, to uslyšíte už za chvíli.
2: Dobré ráno, střední Čechy. S Honzou Macounem.

0: 5 hodin 38 a půl minuty. Zvýšit kapacitu parkovišť o asi 500 míst. Ne, 500. To je málo. 800, ostřím lépe. Tak to chce do 2 let vedení pražských hřeb společně s technickou správou komunikací hlavního města. Chystá se stavba patrových nástaveb na parkovištích. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst.
1: Zrovna jsem zaparkoval v pražských hřepích. V ulici na Moklině byla parkoviště úplně plná. Najít volné místo mi trvalo asi 10 minut. Podobnou zkušenost má například pan David, který parkuje kousek ode mě.
2: Třeba po té 6. hodině, po 7. je to fakt jako špatný tady. Musí se jezdit jako klidně 500 metrů daleko jenom kvůli parkovišti.
1: Volné místo pro své auto kdysi hledával i pan Jiří. Teď už raději platí stání na hlídaném parkovišti.
3: Ale tady stojí nějak výjimečně, protože potřebuji vyložit a naložit plno věcí, tady bydlím jako blízko, ale já parkuju na placeném parkovišti tady vedle. Tam mám prostě svoje místo a doufám, že to bude jako dlouho takhle platit.
1: Praha 17 chce nechat vystavět na 2 existujících parkovištích patrové nástavby. Podle místostarosty městské části Martina Benkoviče z Hnutí ANO má na nich být 500 až 800 míst.
4: Součástí takového řešení ale musí být i úprava okolí, tedy bezpečnější pohyb pro chodce, nové osvětlení, kvalitnější pro povrchy a také kultivace celého prostoru.
1: V pražských hřepích chybí podle studie ČVUT zhruba 1600 parkovacích míst. Podobné problémy s parkováním řeší třeba i Praha 4, která připravuje stavbu 2patrových nástaveb, říká její radní pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
5: Nám zůstají 2 parkoviště, kde vlastně občané přijímají tady tu výstavbu. Jedno je na ulici Štúrova a jedno v ulici Jílovská.
1: V Řepích by nové nástavby mohly být v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Vedení radnice začalo společně s technickou správou komunikací připravovat projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít do konce letošního roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Pro pondělí 11. května 2026 a za pár máme 6:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Karas. Za okamžik události, předpověď počasí pro dnešek, jak to vypadá?
2: V pondělí už bude přes střední Evropu postupovat k východu studená fronta, za kterou se začne od západu ochlazovat. V Čechách se budou pondělní minima pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Postupně bude na většině území pršet a odpoledne se místy objeví bouřky. Před studenou frontou ještě teplota vyšplhá až na 22 stupňů. V bouřkách naprší kolem 25 na čtvereční metr.
0: No fajn, konečně vláha. Zaplať pámbu za ty dary, konečně vlhké dary pro nás, protože my nemáme vodu ani ve studni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Středočeské typy a Denisa Hergeslova už za chvíli, jinak za chvíli taky zprávy v 6. A za chvíli, to znamená za 15 minut. Kdo spěcháte, prosím vás, pomalu, nic vám neuteče.
3: Říkala si...

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Chcete vidět na vlastní oči, čím vážily naše babičky a prababičky? Navštivte výstavu Vah, kterou v galerii Průjezd připravila Dobrovická muzea. Poznáte váhy všeho druhu, rovnoramené, se dvěma miskami, jednou miskou, mincíř nebo decimálku. Vybrané výstavní kousky jsou nejen z kuchyně, ale i z laboratoře, klenotnictví nebo pošty. Výstava nese název Na miskách Vah a potrvá do 26. června. Exempláře patří do soukromé sbírky Pavla Kuzbacha. Expozici doplňuje zábavný výukový program Zkus to zvážit, který ocení především děti. Divadelní představení Manželské turbulence má na programu Pražské divadlo U hasičů. Francouzská komedie ukazuje, že závratnou smršť života nám pomůže přežít jedině humor. Vztahové peripetie v podání Václava Vidry, Michaely Badinkové, Josefa Cardy a Štěpánky Křesťanové vás pobaví od 7 večer. Na letišti Václava Havla v Praze je aktuálně k vidění výstava Čeští mistři světové sklo. Představuje unikátní kolekci skleněných a dřevěných skulptur předních českých umělců Vlastimila Beránka, Pavla Baxy, Jaroslava Proška a Eli Smrček. Uvidíte mistrovskou kolekci, která nabídne 12 minimalistických plastik staveného skla a dřeva i dvě monumentální dřevěné plastiky vytvořené ze subfosilního dubu starého 6500 let. Díla pocházejí z jedné z největších světových sbírek skla a připomínají mimořádnou tradici českého sklářského řemesla, které se prosadilo i ve světové architektuře. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Známý pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Začíná rekonstrukce silnice 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Potrvá zhruba rok. Dnes bude zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Český rozhlas podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvali na linku 158. Silničáři ode dneška opravují část takzvané staré Benešovské silnice. V úseku mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou za 140 milionů korun kompletně vymění povrch a postaví nový kruhový objezd. Se zimní přestávkou práce potrvají zhruba rok, říká nezávislý starosta Kamenice Pavel Čermák.
4: Vždycky bude opravována jedna polovina vozovky až na výjimku o prázdninách, kdy bude přerušen kvůli můstku celý ten úsek nebo celá ta vozovka. A poté druhé se bude jezdit.
2: Ode dneška řidiči neprojedou z Kamenice do Hlubočinky. Objízdná trasa pro auta i autobusy vede přes Křížkový Újezdec. Opačně je silnice průjezdná. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově v Prokopově ulici. Jejich vytvořením chtěla radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách nebo památkách, říká radní městské části Jiří Ptáček z TOP 09.
5: My se snažíme působit preventivně a dát nějakou legální možnost, to znamená aktuálně máme 9 míst, kde lze tvořit zcela legálně, kde za to nehrozí žádný postih. Sport.
2: Fotbalisté Bohemians Praha sice vyhráli v odvetě semifinále nadstavbového play-off o umístění v šancelize na hřišti Olomouce 2-0, sezóna pro ně přesto končí. Po úvodní výhře Olomouce 3-1 se totiž hrálo prodloužení, ve kterém rozhodl o postupu Sigmy krátce před koncem Jáchym Šíp. Příčiny vypadnutí hledal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
6: Co asi rozhodlo ve finále ta lavička, protože samozřejmě Sigma to tam sypala a my, jako, protože nás postihly zdravotní problémy tenhle týden, vlastně vyrouza, spousta hráčů nám odpadla, někteří to mají v sobě, si myslím, ještě tu nemoc, takže my jsme vůbec byli rádi, že jsme poskládali vlastně základní sestavu na tu lavičku, takže jsem rád, že odcházíme z Lovnohoře. Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne srážky ustanou. Později odpoledne a večer se pak ale vyskytnou opět na většině území a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Pojďme na silnice, i když kolegyně Lenka Vokatá mluvila o tom, že silnice 605 u Hlubočinky, u Kamenice, Opravuje se a opravovat bude ještě hodně dlouho od dnešního dne, tak aby vás to nepřekvapilo. Ono je ale i dost dalších míst, kde už teď po ránu jsou možné problémy při provozu, tak abyste nevjeli někam, kam jste třeba nechtěli. Na D8 jste potřebovali, tak dobrá, to se dá přimůřit očko. D8, 17. kilometr směr Praha, pro poruchu odstavené auto, stejně tak dálnice D1, 60. kilometr směr Brno, a nebo dálnice D11, 40. kilometr směr Hradec.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme skoro 5 minut po 6.
3: Dobré ráno, střední Čechy.
7: S láskou pro vás i Kamil Střihavka, Bára Basiková, Valdemar Matuška nebo kapela Mandraže. Ať se vám daří na úvod dalšího týdne roku 2026. Je pondělí.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

6 hodin a 10 minut. Krajský soud v Praze má dneska rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpromnevěřila nějakých 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Abatyše se hájí tím, že se snažila zabránit prodeji kláštera. Státní zástupce pro ní navrhuje trest 7 let vězení a zákaz činnosti. Všechno budeme sledovat. Více informací ve zprávách nebo na iRozhlas.cz.

0: Deštivý a větrný den, večer se mohou objevit bouřky. Takové bude pondělí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Za minutu přesně 6:45. Ráno by mělo být oblačno až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Kolem poledne srážek krátce ubude, odpoledne a večer se ale znovu rozšíří a místy se mohou přidat i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 a vítr může mít i nárazy až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. A dál Pavle Karasy.
2: V noci na úterý pronikne do Česka od severozápadu studený vzduch. Nejvyšší teploty se budou pohybovat jenom mezi 7 a 11. Proměnlivou oblačnost doplní přehánky. Na východě a severovýchodě bude zprvu pršet a na horách sněžit. V úterý, které bude nejchladnějším dnem, navíc pocitovou teplotu o 3 až 6 stupňů sníží čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Na svátky ledových mužů musíme počítat s chladnými rány a často i s přízemními mrazíky. V úterý klesne teplota až na 1 stupeň a hlavně na západě Čech se objeví přízemní mráz. Minima pak ve středu budou klesat na 3 až minus 1 stupeň Celsia. No a u třetího svátku ledového muže u Bonifáce čekáme už jenom výjimečně přízemní mrazíky. Ve středu po velmi studeném až mrazivém ránu příliv studeného vzduchu zeslábne. Bude slunečno, jenom přechodně oblačno a oproti úterý se pro změnu o 7 stupňů oteplí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 15 a na jihu Moravy vyšplhají až na 19 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Prahu a nejbližší okolí hlídá z dispečinku TSK Praha Katka Jelenová. Vítej, ahoj.
3: Krásné dobré ráno přeji. V Praze jako obvykle v tuto dobu ještě v celku klid, jen kratší zdržení naberete v Českobrodské do centra v úseku mezi Újezdem a Bychovicemi. Stejně tak ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou a také do Třetice na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. A pokud se chystáte vyrazit ven z města D7 na Slaný, počítejte se zdržením před omezením u letiště. 5 až 10 minut teď popojíždíte z odbočky na Horoměřice.
0: Děkujeme. Svátečně, nesvátečně, ahoj.
3: Měj se krásně, Honzo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Zuzana Bubílková. Hledá se Zuzana Bubílková. Dnes má narozeniny. No vidíte to, ty mandraže jí hledají 6:17.

0: 6 hodin a 20 minut s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Někteří lidé mají talent pobavit publikum jednou větou. Jiní dokážou během pár minut rozebrat politiku tak, že se člověk směje a zároveň vlastně trochu přemýšlí, jestli to celé náhodou není až moc přesné. Tak tahle žena, hledaná žena, byla roky spojovaná s ostrým humorem, satirou a komentáři, které si zkrátka nebrali servítky. V televizi působila jako někdo, kdo se nebojí říct nahlas to, co si jiní jen šeptají doma u večeře. A i když se mediální svět za poslední léta hodně proměnil, její styl zůstává snadno rozpoznatelný. No tak hostem našeho ranního vysílání je Zuzana Bubílková. Slaví narozeniny, tak Bubu, všechno nejlepší. No a víc příhod z metra, prosím.
1: Já vám vejdu do vagonu, ještě nevejdu. A proti mně takovej chlap se hrnul, trochu koktal a povídá, paní Bubílka, mohu si vás vyfotit? Tak jako, co mu řeknete? Jako, když řeknete ne, tak jste hned po všech jako sociálních sítích, že jste prostě hrozná, jo? A říkám, jo, tak dobře. Teď on to jako rozbalil. Teď si mě celý ten vagon všimnul, jo? Půlka vagonu se chtěla fotit. A dorazili to dva takový pubiši, kde ten jeden povídal, ty vole, není to ta, co dělala se Šimkem, tu miloval můj děda, pojď dáme selfiečko. Oni vám dovytáhli tu tyč, jo, takovou tu selfie, jo. Ten jeden říká, nemůžete vypláznout jazyk, já bych to dal na Facebook, jo. A já říkám, víte co, já už budu vystupovat. Načež to zaslechl ten koktavý, jo, a na celý ten vagon zařval. Tak vám přeju příjemné prožití z zbytku života.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ještě se dívám, kdo vás bude bavit v Humoriádě v rámci tohoto týdne, který pěti lístek, takže po zprávách v 16 hodin od pondělí do pátku humor a dnes Jablonský, zítra Kepka, středa Jančeřík, čtvrtek Hanuš a v pátek Němcová. Další informace o programu taky na našem webu, podívejte se na ty internety, je tam i pozvánka na den otevřených dveří, který bude už o víkendu. Střednichechy.rozhlas.cz

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA, Andělské oči, no ty má i tady Lenka Vokatá. Oni jsou andělské, ale se zaměřením na zprávy, krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy z fotbalového zápasu v pražském Edenu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty rivala Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví. Mluvčí Hrdina ale nevylučuje další trestní stíhání. Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky můžou zájemci posílat do konce května. Velký Borek a Nebužely na Mělnicku propojila nová cyklostezka. Začíná u kapličky ve Velkém Borku a končí o 11,5 km dál v obci Nebužely u kostela svatého Jilí. V orientaci na stezce pomáhá 47 značek. Nová cesta vyšla na více než 100 000 korun. Základní školu Podbělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká taky oplocení v jižní a západní části areálu školy. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne se srážky objeví jen výjimečně. Odpoledne a večer budou opět na většině území. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov, kilometr 57, tam stojí dodávka v odstavném pruhu a o kus dál na kilometru 64 ještě stojí kamion. D5 Plzeň Praha, pozor za sjezdem na Žebrák, kilometr 33, tam je u středových svodidel Srnka. D7 pozor na výjezdu a příjezdu do hlavního města, tak popojíždí se před sjezdem na letiště, provoz brzdí dopravní omezení, je to na necelých 10 minut. A ještě tady vidím problém nebo čekání, ranní stání. Na okruhu a Štěrbolské spojice je to od D11 k Průmyslové na déle než 20 minut a v ulici 5. května na příjezdu po Brněnské je před sjezdem na jižní spojku uzavřený levý pruh a předtím půlkilometrová kolona.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ty můj kvítku medový, jak to vypadá v Mělovicích s biotopem?
1: Stavba koupacího biotopu měla začít ještě letos, ale zastupitelé na ní nevyčlenili peníze. O stavbě by pak na podzim mohli rozhodnout obyvatelé v referendu. Podrobnější informace přidáme už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6:38 přeji vám skvělé ráno. Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiků ve vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu.
1: Venkovní koupaliště by v teplých letních dnech ocenila například paní Miroslava, která v Milovicích žije s rodinou.
2: Pro Milovice by bylo fajn, kdyby tady byla nějaká možnost koupání a to by bylo dobrý.
1: Před případným referendem by si ale chtěla záměr více prostudovat. Koupaliště by ve městě chtěl i pan Marek.
3: K referendu bych šel. Myslím, že to je dobrý návrh. Vracet se jako k přírodě a vlastně to bude i místo pro děti, kde se můžou vykoupat a kde můžou trávit volný čas.
1: Podle plánu radnice měla stavba biotopu za 100 milionů začít letos. Zastupitelé ale potřebné peníze z rozpočtu vyřadili.
4: Ten protinávrh zněl, nechme tam 5 milionů na to, aby se zjistilo, jestli tam je vůbec nějaký vodní zdroj.
1: Říká zastupitelka Ludmila Šimková z KDU-ČSL. Vedle nejasnosti se zdrojem vody vadí opozici také umístění biotopu do Ostravské ulice.
4: Tam je v tuhle chvíli relaxační a klidová zóna pro obyvatele města, kterou bychom narušili tím, že bychom tam najednou postavili velký betonový monolit na téměř 2 hektarech.
1: Opozice podle zastupitelky Šimkové není proti stavbě koupaliště.
4: Ale já se domnívám, že v rámci Milovic bychom našli mnohem lepší lokalitu v jiné části města.
1: Radnice objednala průzkumný vrt, který má přítomnost vodního zdroje zjistit. Podle nezávislé místostarostky Kristýny Bukovské na výsledky čeká.
5: My tedy na oficiální výsledky ještě čekáme, ale z těch informací, které zazněly od těch dotyčných, kteří ten vrt prováděli, plyne, že obavu o vodu určitě nemusíme mít.
1: Za přípravu projektu město zaplatilo kolem 3 milionů korun. Místostarostka Bukovská proto nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl.
5: Já bych ráda, aby občané se tedy vyjádřili v referendu závazně a aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv vázáno tím rozhodnutím občanů.
1: Než ale budou zastupitelé o vyhlášení referenda jednat, je třeba sesbírat dostatek podpisů od místních.
5: Není to málo, je to necelé 2000 podpisů, takže je to hodně práce, která nás čeká.
1: Dodává místostarostka Bukovská. Případné referendum by se mohlo konat spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hezky nám to vychází na chlup přesně 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu zataženo a deštivo, dopoledne na většině území přehánky nebo déšť, kolem poledne budou srážky jen výjimečné a ve druhé polovině dne, no a taky vlastně večer, déšť se vrátí a lokálně mohou přijít i bouřky. Teploty vystoupí na 18 až 22, vítr bude mírný, jihozápadní až západní a když dorazí buřina, může to i fouknout až 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dobré ráno přeje. Příjezd do Prahy směrem z brněnské D1 brzdí omezení za Chodovem. Na magistrále na úrovni Obej jsou v levém pruhu silničáři. Jede se tak pouze prostředním a pravým. Fronta je zatím na 5 až 10 minut. Dál ve směru do centra se zastavíte i na Nuselském mostu zhruba z jeho poloviny. K prvním semaforům v Legerově pojedete okolo 10 minut. Liberecká se ucpává od Letňan, trasa k Blance vyjde zhruba na 20 minut. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka Kolona na bezmála půl hodiny. Na trase k Barandovskému mostu naberete zdržení jak ve Strakonické, nejdříve od Lahovic, pak od Malé Chuchle, tak i v ulici k Barandovu. Tam provoz brzdí tradičně omezení u teras.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Telegram s adresou svět.

0: duši divu.
1: 6:50, těžko říct, jaký pohled bude mít na svého hosta dnešní odpolední Alex. Dneska po 13. hodině vysíláme Alex a host a tentokrát dorazí ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. A vy se dozvíte třeba i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
2: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
1: Pavla Gomba dnešním odpoledním hostem, Alex a host. Teď 6:51.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. Získat by ji mohli řemeslníci ze 48 profesí. Babybox v Neratovicích je nově v domě kněžny Emy. Dnes bude zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
4: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvek, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
2: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. Babybox najdou lidé v Neratovicích na novém místě. Je v domě kněžny Emy, který nepřetržitě poskytuje různé sociální služby. Schránka na odložené děti je znovu funkční po roce a půl. Správce ji musel z původního místa přesunout, protože nemocnice zrušila nepřetržitý provoz, který je nutností pro chod Babyboxu.
5: V domě kněžny Emy je schránka k dispozici 24 hodin denně. Přístup k babyboxu je na levé straně budovy směrem od nákupního centra. Při vložení dítěte přijdou okamžitě zaměstnanci domu a urychleně volají záchrannou službu. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech. Za 750 tisíc korun nechává vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
6: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné, svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch, jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemních sítí. Sport.
2: Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartůňkovou pak napodobila Karolína Plíšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Zikmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu.
3: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přehánkami nebo deštěm. Kolem poledne srážky ustanou, později odpoledne a večer se pak ale vyskytnou opět na většině území a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Ještě na silnice třeba s posluchači nebo zpravodají zelené vlny na D5.
8: A dálnici D5, směr Plzeň, 35. kilometr, je tam to srna, něco jí zřejmě srazilo, jsou tam policajti u toho a dobržďuje se tam, tak ať se jezdí opatrně, ať tam do toho nikdo nevletí. Policajti tam chodí kolem těch středových svoděl, zřejmě jí tam budou sbírat, takže opatrně.
7: D1, Brno-Praha, od sjezdu na Průhonice, 6,5 km, počítejte s kolonou, provoz brzdí omezení na 5. května před sjezdem na jižní spojku, tam je uzavřený levý pruh a projedete to celé za nějakých 20 minut. A ještě taky opatrně v Blance, směr Troja, za výjezdem na Letnou, srážka dvou aut, blokují levý pruh. No, potěš, koště, toto zase začíná.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Čerstvě příchozí do zaměstnání, koníčkáren, zdravím. Ano, máme nový den, nový pracovní týden. Právě vám popřeji samozřejmě nejen příjemný poslech našeho dalšího vysílání, to abyste měli informace, co se dělo za poslední dobu, co nejčerstvěji. Pravda, tady kolegyně mi akorát nonverbálně, aniž bych chtěla, napovídá, že mám si jít uvařit čaj. Pytlík máchala, jak zběsila.
9: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: rozhlas Střední Čechy, tohle byla Věra Špinarová. Posloucháte naše ranní vysílání. Samozřejmě budu vás zvát i k dopravním tématům, jako třeba teď. A to je dost podstatné pro nás Šotouše obzvlášť.
1: Region Express.
0: 7:11, kdo rádi pozorujete letadla a řadíte se mezi takzvané letecké spotery, tak vás možná potěší informace, že pražské letiště plánuje z vyhlídkového valu Kněževes udělat kompletně novou vyhlídku. Ta by měla být bezbariérová a poskytnout pohled na nejčastěji odbavované lety. To jsem teda Šotoušce. Jsem tam v životě nebyl.
2: Projekt vyhlídky je zatím v počáteční fázi a není zatím jisté, kdy bude hotová, říká mluvčí letiště Jiří Hanych.
3: Jakmile se posuneme do pokročilejší fáze tohoto projektu, budeme o jeho detailech informovat spoterskou i širokou veřejnost. Tato nová vyhlídková platforma by měla nabídnout bezbariérový přístup, zvýšený komfort při pozorování leteckého provozu, případně i možnost

0: různých doplňkových volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
1: U pražského letiště jsou v současnosti vyhlídkové valy 2. První u Kněževsi se dočká modernizace a ten druhý u Hostivic, kde se kříží hlavní dráha z vedlejší, naopak letiště zruší, a to v průběhu příštího roku, kdy letiště plánuje modernizaci perimetru.
0: Vzhledem k modernizaci perimetru letiště, která je zamýšlená zejména za účelem posílení bezpečnosti, dojde ke zrušení vyhlídkového valu u křížení drah. Nicméně jedná se o vyhlídku, která nemá intenzivní využití. Po drtivou většinu roku totiž provoz u nás na letišti probíhá na hlavní vzletové a přistávací dráze, na kterou je komfortnější vyhlídka z valu u Kněževse. Modernizace perimetru letiště je rozdělena na několik fází. Pokud jde konkrétně o odstranění valu u křížení drah, k tomu by podle aktuálního výhledu mělo dojít na jaře příštího roku.
1: Vyhlídková stanoviště pro pozorování letadel jsou i přímo na letišti. Jedná se o terasu v horní části terminálu 2 a o terasu, která je součástí restaurace Runway v terminálu 1. Obě terasy jsou ve veřejné části letiště a jsou tak přístupné všem návštěvníkům a nejen cestujícím. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
3: Budu aktuální, kdo cestujete po trati Beroun, Zadní Třebáň, Liteň, buďte připraveni na mimořádnosti v provozu. Podívejte se případně na aplikaci nebo do aplikace Můj vlak, ať zjistíte, zda-li ten váš spoj vlastně vůbec jede. 7.14, ať se vám daří, skvělé ráno, tady je kapela Toutou. A za chvíli dáme další informace o počasí a zelenou vlnu. Tak dobrý den.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Řekněme si na rovinu, že někteří to mají s tím životem na planetě Zemi trošku jednodušší, i když nevíme, proč to tak je, no tak mají to tak a žijí. A přesto mají kyslík jako já a kdokoliv jiný v rámci života na naší planetě, no. Taková ryba taky ten kyslík potřebuje a je pod vodou. Já jí teda závidím, aspoň neustále se nemusí osvěžovat a osmělovat, jestli do té vody ano nebo ne, a na jeden prstík je tam stále.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Odýchání ryb, to bude za chvíli v rámci Ahoj Rádio. Teď doufám, že rozdýcháte předpověď počasí, která pro vás platí pro dnešní den. Dneska po ránu zataženo až oblačno, na většině území se objeví déšť nebo přehánky kolem poledne a brzy odpoledne budou srážky přechodně slábnout. Později odpoledne a večer se ale znovu vrátí a místy se může stát i to, že zabouří. Taky to foukne právě v bouřkách až 55 km za hodinu, jinak na teploměru 18 až 22.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji zbystřete kousek za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta. Zdržíte se v kratší frontě. Libereckou od nájezdu z Veselské pojedete k Blance téměř půl hodiny. Trasa ze Kbelské až do Hostivaře k jižní spojce přes Průmyslovou teď vyjde také zhruba na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy směrem z D1 čekejte nesouvislou kolonu od Průhonic. Zpomaluje se na 6. kilometru a pomaleji se jede až k omezení za Chodov. Na úrovni Oby levý pruh tam brali silničáři. Omezení se týká i směru z centra, i tam je neprůjezdný levý pruh, ovšem tam se jede bez zdržení. Před Barandovským mostem popojíždí dlouhá kolona ve Strakonické, téměř od sjezdu z okruhu, také v ulici k Barandovu na jižní spojce zatím spíše kratší nesouvislá fronta, a to od sjezdu na Modřany.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bez kyslíku není života na zemi. Ale co pod vodou? Jak to, že ryby dýchají?
1: Asi ploutve mají, který jim pomáhají asi pod vodou dýchat. Mají něco v těle a u toho můžou dýchat a pod vodou jsou zvyklí být, tak tam umí dýchat.
2: Oni takhle bublají nahoru, dýchají.
3: My máme u dědy akvaoko a mají tam taky děda ryby.
4: Můžou mít otevřenou pusu a můžou dýchat tou pusou, protože mají něco v tom těle, aby mohli dýchat pusou. Já bych to neuměla.
5: Já si myslím, že dýchá pusou, ale on asi nedýchá pusou. To nevím.

0: Český rozhlas Střední Čechy přeje vám nádherné ráno v naší společnosti. Začínáte skvěle, líp jste nemohli vymyslet svůj ranní program. Za chvíli zprávy s Lenkou Vokatovou budou stručné, jinak obsáhlé jsou na irozhlas.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět za 3 roky. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Jako první začne stát se stavbou úseku mezi Ostravou a Přerovem. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. První úseky by pak měly být hotové po roce 2035. Vedení Lysé nad Labem na Nymbursku připravuje rozsáhlou obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z celkových 3 000 převážně listnatých stromů je silně poškozená nebo v havarijním stavu. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, navrhuje k pokácení přes 200 stromů a část keřů. Součástí návrhu je i výsadba téměř 60 nových stromů. První práce by mohly začít letos na podzim. V nové čtvrti Kolben Park v pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území. Provoz nového hřiště u základní školy Písnická zahájila Praha 12. Sportoviště tvoří kurty pro tenis a volejbal, atletickou dráhu s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili taky sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou. To má sloužit výhradně žákům přilehlé školy. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne se srážky objeví jen výjimečně. Odpoledne a večer budou opět na většině území. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D1, kdo jedete do Prahy, opatrně zesílil provoz za sjezdem na Benešov. Dopravu zpomaluje nové omezení, taky v 5. května před sjezdem na jižní spojku uzavřený levý pruh. Ten úsek z 18. kilometru pojedete 40 minut. K tomu si přičtěte také čekání 20 minut u Votického kopce, dalších 10 minut ještě před nájezdem na dálnici D1. Šup, a jsme tam na hodinu. No, kde to vezmete? Takže žádné ranní hádky, prosím pěkně, kdo jedete sám v autě, zase úplně lelky nechytejte. Ono navíc bude pršet, tak abyste se nesklouzli. D5 Plzeň Praha za sjezdem na Loděnici, tam jedete v ústém provozu ze 7. kilometru k okruhu. A D7 Chomutov Praha za sjezdem na Středokluky, tam začíná kolona na 4. kilometru. Je to kvůli omezení za sjezdem na letiště. A cukat se budete 15 minut.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ti něco řeknu, jo, jako milovník veškeré dopravy. Dneska se mi úplnou náhodou podařilo zavadit o jeden hodně neveřejný železniční dokument, který uvádí bez plakátu a různé popularizace, že dnes vyrazí na málo používanou trať v našem kraji Hydra, se kterou jsme se rozloučili v rámci motorového provozu v hlavním městě a nejbližším okolí vlastně v minulém týdnu, že pojede a to mezi Roudnicí nad Labem a Louny, bude to soupravo pravový vlak, odjezd Roudnice 7.54, Straškov 8.20, Zlonice tam projede 8.44 a tak dále a tak dále. Zkuste si vláček odchytnout, vyfotit, ať máte radost takhle. Kdo máte volno, prosím pěkně a prši plášť sebou. Teď ale další téma.
4: Pomáhat lidem v léčení budou na Benešovsku hned dva nové parky. Jeden vzniká v areálu nemocnice v Benešově, druhý v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Do obou se za chvíli vydáme.
5: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
6: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň v lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: 7 hodin 40,5 minuty. Porucha trakčního vedení ve stanici Kolín dneska po ránu zastavila provoz hned na dvou železničních tratích. Takže vlaky nejezdí v úseku Velký Osek Kolín na trati od Lysé nad Labem a také mezi Kolínem a Kutnou Horou, hlavním nádražím, na trati směr na Havlíčkův Brod. Omezení se týká jak regionálních spojů, tak i těch dálkových rychlíků Vysočina. Provoz je podle dopravce přerušen i v regionální i dálkové dopravě a zatím nejsou stanovena konkrétní náhradní opatření. Cestující musí počítat s odřeknutými spoji, spožděními a komplikacemi při přestupech v Kolíně. Obnovení provozu se předpokládá zatím podle webu Českých drah kolem 11. hodiny. Tak ještě jednou, stručně, provoz stojí směrem na Velký Osek i Kutnou Horu. Tak zkuste být na to aspoň částečně připraveni, ať nekoukáte jako puk na své vlakové zastávce nebo stanici. Teď ale pojďme dál. Říká se, že příroda umí léčit, tak se jí snaží do svých areálů dostat i zdravotnická zařízení. Nový park připravují zahradníci v rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi a taky přímo v areálu nemocnice v Benešově.
1: Martine, prosím tě, teďkon dej tu část podle toho chodníku bude potřeba ručně přerejt, navíc na to štěrk a promíchat to, protože jsem se strojem nedostaneme, tak aby to bylo připravené pro výsadbu.
2: Jasný, na to.
3: Zahradník Martin Novotný vytváří nový park uprostřed nemocničního areálu.
1: Sem přijdou tisíce květin kolem té rehabilitace a je to v řádu stovek keřů.
3: Co tady pokvete, co tady bude vonět?
1: Tak na jaře tady pokvetou jarní cibuloviny, pak to vezmou trvalky, které pokvetou od května až vlastně do zámrazu a samozřejmě keře se stromama. Jsou tady keře, které jsou voní, takže to bude i jako další pocit z toho.
3: Odhadnete tu plochu?
1: Když se podíváme tady máme nějakých 1600 metrů čtverečních.
3: Nový park je podle ředitele nemocnice Romana Mrvy pokračováním v odkazu těch, kteří nemocnici kdysi postavili.
4: Tak okolo rehabilitačního pavilonu vlastně vzniká to, co ve zbytku toho obrovského areálu nemocnice. To znamená, že jsme vlastně navázali na ten historický odkaz vlastně původního parku, který tady byl při založení té první budovy a té původní prostě ozdravovny.
3: A zpříjemnit pacientům léčení v novém parku chce i rehabilitační ústav Kladruby. I tam zahradníci právě pracují na nových výsadbách. Jan Lhotka, pan zahradník, my se tady teď díváme na ten nový park u rehabilitačního ústavu Kladruby. Má takový jemně zvlněný terén, cestičky, takže aby byl přístupný i pro vozíčkáře, je to tak?
4: Ano, ano, je to dělané hlavně pro vozíčkáře.
3: A zatím tady vidíme ty plochy připravené k osázení. A co bude dál?
4: Jsou tam připravené jako terénní nerovnosti, na kterých budou dětské prvky, jako skluzavka, nějaká prolejzačka, když přijde návštěva, aby to mohli využít tady vlastně návštěvníci, když přijdou za pacientama. Bude tam ještě ústřední velký altán, takový, aby si měli lidi kde odpočinout a počítá se i s vodním prvkem.
3: Nový park u rehabilitačního ústavu bude mít 3,5 tisíce metrů čtverečních. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Ještě předtím, než přivítám z Kavčí hor hlas Aleny Zárebnické, ne, že bych se chtěl chlubit, ale dokonce i voda ve Studánce v Jihočeském kraji, kterou máme kousek od chalupy, už nemá vodu. A to nemluvím ani o tom, že naše dvě studny u chalupy taky nemají vodu.
5: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
0: Aleno, vítej u nás ve středních Čechách. Krásné ráno.
6: Dobré ráno, přeju.
0: Tak co z H2O? Bude dost, bude až příliš, nebo?
6: Spíš to příliš, že by bylo v momentech, kdyby přes jedno místo, a to spíš na východě Čech, přišla jedna bouřka dvakrát, tak tam to na nějakých těch 40 mm mohlo vydat, což zase v bouřkách to není úplně ideální, protože ta voda odteče. My bychom prostě potřebovali pár dnů zahradnického deštíku, aby se to všechno změnilo. Pravda je, že to, co přišlo teď v noci nad ránem, že jistě jistá forma zahradnického deštíku. Je prší na severu středních Čech a taky na krajním jihovýchodě. Díváme se na teploty, které teď měříme, je to nejčastěji 10-11 stupňů Celsia.
0: Zatím to sedí podle předpovědi, Pavel Karas to říkal takto přesně, tuším včera, když jsem ho sledoval v rámci událostí. No ale když se podíváme do toho dnešního dne pondělí 11.5., tak bude aspoň směle zavlaženo, nebo bude pilu řepky a břízy a olše v tom vzduchu méně, anebo se máme smířit s tím, že to zase nevyšlo?
6: Určitě ho bude méně tedy, protože na nebo odpověď určitě má oba dva významy, tak předtím nebo nemusíme se s ničím směřovat. Bude ten dnešní den na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm, zataženo nebo oblačno, by mělo být na obloze a kolem poledne, brzy odpoledne srážky přechodně jen výjimečné, no a ve druhé polovině odpoledne a večer se znovu opět na většině území srážky vyskytnou, lokálně to můžou být i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia a bude pofukovat slabý, postupně mírný jihozápadní jižní vítr v bouřkách, přechodně v nárazech i 55 km v hodině.
0: Prý má být úterý nejchladnějším dnem celého týdne, jak to vidíš?
6: Jo, je to tak, středeční ráno ještě hodně studené. Úterý přes den by se teploty měly držet jen kolem 10 stupňů Celsia. Ono bude záležet taky na tom, jak se budou to úterý vyskytovat srážky vždycky při dešti. Těch jsou ty teploty nižší, protože přeci jenom se k nám dostává ten chladný vzduch vlastně z výšky. Takže kolem 10-11 stupňů Celsia bude foukat hodně, i průměrná rychlost větru bude vysoká, takže ten pocit chladu bude to úterý umocněný zároveň ještě tím větrem. A pokud bychom mířili nahory, tak tam se do dešťových kapek můžou míchat nějaké sněhové vločky, to jenom kdybychom opouštili tedy region středních Čech.
0: Já když jsem opouštěl region jižních Čech, tak jsem si pozorně prostudoval předpověď počasí pro tento týden a ty muškáty jsem ještě nevytáhnu.
6: Správně, správně. Jsou ledoví muži, jasně, že nemusí přijít každý rok, jasně, že se s přízemními mrazy nebo obecně s mrazy ve vzduchu potýkáme už od ledna, protože když příroda, nebo respektive od února, když příroda začátkem února nastartuje, tak pak každý mraz může být rizikový. A ta minima k nule s četnými přízemními mrazíky, to budou třeba hned ve středu.
0: Bude to moc?
6: Volali pomoc?
0: No to naštěstí ty mé nebudou, ale ty mrazíky budou jako až moc přízemní, které nás potrápí, anebo to bude nám tak ten stupeň 2?
6: No 2-3 možná při té zemi, bude záležet spíš na tom, jak dlouho to bude trvat, to vyjasnění, protože právě na té rychlosti obývání oblačnosti na večer závisí to, jak moc se stihne po západu slunce ten zemský povrch prochladit. Tak bude to asi rizikovější v místech, kde bude v noci na středu méně oblačnosti.
0: Takže muškáty přenechávám na víkend, vyndat ven a potom už jenom hnojit, hnojit a hnojit. Děkujeme za informace o počasí.
6: A doufat, že to nebyly poslední přízemní mrazíky v této sezóně.
0: Nestraš, zmrzlý odchází přece, ne?
6: Ti možná jo, ale na předpověď se pak samozřejmě kouknem. Tak pěkný den přeju.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy směrem z brněnské D1 trvá kolona zhruba od okruhu, zpomalíte na 9. kilometru a místy jen krokem pojedete až k omezení zachodov. Na úrovni oby pracují silničáři v levém pruhu. Před Barandovským mostem popojíždí dlouhá kolona ve Strakonické téměř od sjezdu z okruhu. Také v ulici k Barandovu se zpomaluje před omezením u teras. Na jižní spojce zatím spíše jen kratší nesouvislá fronta od sjezdu na Modřany. Liberecká do centra zůstává hodně plná, z Cínovecké až do Holešoviček, Ďablická také do centra od Hřbitova ke Střelničné, Prosecká v celé délce od metra Letňany až dolů k Povltavské a zmíněnou Povltavskou budete popojíždět v úseku mezi Čuprovou a Bulovkou.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Petr Jungmann, náš další host ve vysílání. Počkejte si na něj už za moment. 7:50 aktuální čas.

0: school.
1: They ain't gonna have a plan, but I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí. Přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Před Krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Kradou identitu ověřeným značkám. V případu abatyše z kláštera v Loděnici u Prahy dnes rozhodne krajský soud v Praze. Dnes bude zataženo až oblačnou s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Allwyn, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje předtím Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
2: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
1: Krajský soud v Praze má dnes rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Abatyše se hájí tím, že se snažila zabránit prodeji kláštera. Státní zástupce pro ně navrhuje trest 7 let vězení a zákaz činnosti. Nového provozovatele divadelní restaurace hledá Rakovník. Ten předchozí ukončil provoz, protože pro něj nebyl finančně výhodný. Radnice tak opět nabídla prostor k pronájmu. Nový nájemník zaplatí městu 600 tisíc korun za rok. Pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Na základě žádosti provozovatele divadelní restaurace a divadelního baru byla podepsána dohoda o ukončení nájemní smlouvy. Bychom tam rádi měli vlastně restauraci, dejme tomu s českou kuchyní, protože si myslíme, že by to oživilo tady ten historický okraj centra města. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na blížící se mistrovství světa nepojede. Potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
4: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou a my jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
1: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne srážky ustanou. Později odpoledne a večer se pak ale vyskytnou opět na většině území a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D4, Strakonice, Praha, za sjezdem na Řitku, na 12. kilometru uzavřený pravý pruh po požáru auta. D1 z Brna do Prahy, za sjezdem na Velké Popovice, z 12. kilometru silný a pomalejší provoz. Kolona pokračuje až do nového omezení v ulici 5. května, tam před sjezdem na jižní spojku je nově uzavřený levý pruh. Celé to projedete za nějakých 40 minut. Navíc v koloně na kilometru 5,5 řeší nehodu. Blokovaný je připojovací pruh od Průhonic. A jinak v Praze plná obvyklá místa, špička v plném proudu, tak hlavně se nevynervujte k smrti.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Aktualizace k poruše trolejí v Kolíně, která zastavila vlaky ve všech směrech z kolínského nádraží, tak mám tady informaci, že silně omezený provoz vlaků je ve všech směrech, ale úplně zastavený zůstal jen úsek mezi Kolínem a Velkým Osekem na trati směr na Nymburk a Lysou nad Labem. České dráhy tam zavedly náhradní autobusovou dopravu. Autobusy XS2 jezdí mezi kolínským nádražím, zastávkou u Hřbitova, Veltruby a nádražím ve Velkém Oseku. Komplikace se týká vznikají také tratě směr Kutná Hora a Havlíčkův Brod. Tam vlaky projíždějí se zpožděním až 45 minut. Omezení zasáhlo i příměstské vlaky mezi Prahou, Kolínem, Nymburkem a Kutnou Horou i rychlíky Vysočina. Některé osobní spoje byly úplně odřeknuté, dopravci upozorňují, že zpoždění se během dopoledne ještě může měnit. Provoz by měl být podle aktuálních informací obnoven kolem 11. hodiny.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.
6: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ano, co se děje v předpovědi počasí nebo u svatého Petra, jaké jsou nálady, rádi vám přiblížíme to, co se na nás chystá.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sim pěkně, Aleno, jak to bude? Kde začínáme?
2: Bude ten dnešní den na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm, zataženo nebo oblačno, by mělo být na obloze a kolem poledne, brzy odpoledne, srážky přechodně jen výjimečné, no a ve druhé polovině odpoledne a večer se znovu opět na většině území srážky vyskytnou, lokálně to můžou být i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia a bude pofukovat slabý, postupně mírný a jihozápadní jižní vítr, v bouřkách přechodně v nárazech i 55 kilometrů hodině.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy po pojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Benešov. Brzdí se na 18. kilometru a hodně přes 40 minut se pokračuje až k omezení v Praze u Chodova. Na úrovni Oby uzavřeli silničáři levý pruh. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most čekejte zdržení od Spořilova. 15 až 20 minut se fronta sune těsně za sjezd do ulice v Korytech. Pravý pruh tam blokuje nepojízdný kamion. Z druhé strany naberete dlouhé zdržení na východní části okruhu. Následně i na Štěrboholské spojce. Půl hodiny se vleče kolona mezi hradeckou dálnicí D11 a Průmyslovou. Ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína trvá kolona v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. A pokud pokračujete i dál směr Hostivař, čekejte po pojíždění i v Průmyslové mezi Českobrodskou a jižní spojkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Než navštívíme dnešní oslavenkyni Bubu, zastavíme se v Lahůdkách pro točeňák nebo chlebíčky? No dobře,

0: Zuzana Bubílková slaví narozeniny, nebudu říkat ani její věk, to se nesluší, je to nepatřičné, máme ji rádi, aspoň většina z nás. Já ji měl rád v každém období, ať už tu, která byla v televizi a spolu moderovala politické debaty, tak tu od toho Šimka, nebo tu, která je sama a vlastně tak nějak se ohlíží za svým životem, nebo glosuje aktuální politické a nejen politické dění. Tak pojďme si dát ten střet. Šimek Bubílková.
1: Chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční děd vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju. No. Pamatujete si na Radio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
2: No.
1: Na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda, Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léku, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
3: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Tak čáp si mu dělal hnízdečko panu Šimkovi, Miloslavovi na hlavě z vlasů. Inspirace v čapách.

0: Pozor, pozor, hlášení státního rozhlasu, nevím, veřejnoprávního. Bude půl, budou zprávy, bude Lenka.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese. Zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Na zítřek připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Kolín dochází k omezení dálkové i regionální dopravy. Mezi Kolínem, Prahou a Kutnou Horou je zavedená náhradní autobusová doprava. Cestující můžou taky využít následné spoje. V regionální dopravě je provoz mezi Kolínem a Velkým Osekem přerušený. Mezi Kolínem a Kutnou Horou pak můžou regionální vlaky nabírat zpoždění až 3/4 hodiny. Podle webu Českých dráh potrvá omezení do 11 hodin. Tělocvičnu základní školy ve Stochově na Kladensku nechá zateplit vedení města. Dělníci taky na střechu budovy dají solární panely. Radnice teď hledá firmu, která práce provede. Podle odhadu by měly stát zhruba 10 milionů korun. Hotové mají být v zimě. A dnešní počasí bude zataženo až oblačno. Na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne se srážky objeví jen výjimečně. Odpoledne a večer budou opět na většině území. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: 8.32 ještě na silnice, pozor, D1, kdo jedete do Prahy, zase zdem na Popovice, to je nějaký 15. kilometr, je tam silný provoz. Potom pojedete až k magistrále a sjezdu na jižní spojku přes půl hodiny, tam je uzavřený levý pruh. Zjistíme, jak dlouho bude uzavřen. 7, na výjezdu z metropole směr Slaný, zúžení u letiště, kolony z okruhu, monitorujeme je. Vypadá to tak, že aktuálně budete postávat 20 minut v tomto směru, 15 minut ve směru do Prahy. A ještě se podíváme do Dobřížské, směr Mrázovka, tam hlásíte porouchané auto v pravém pruhu, kolony z jižní spojky, zdržení 15 minut pro vás. Dále ještě další informace, třeba ze silnice 16, Milník Slaný, silnice i pro dnešní ráno ucpaná u Nové Vsi, u dálnice D8, okružní křižovatky nebo objezdy jsou plné, takže se zpomaluje právě už i na dálnici D8 ve směru do Ústí nad Labem, kolona na 10 minut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8.33,5, pověz, kam dál?
1: Restaurátoři opraví část soch z pražského staroměstského orloje. Dnes je kvůli tomu z orloje sundávají. Je u toho i náš reportér a spojíme se s ním za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: bitvě o pražský orloj? Taky by se dalo. 8 hodin 41 minuta. Restaurátoři sundavají sochy z pražského staroměstského orloje, převezují do dílny, kde budou několik týdnů opravovat. Ty práce přímo na staroměstském náměstí teď sleduje po ránu reportér Petr Kastner. Vítejte, dobrý den.
1: Hezký den. Technici sundali první část soch z orloje před malou chvílí. Museli k tomu využít přistavenou plošinu, nejdřív odstranili ochranou síť proti ptákům a potom mohli postupně z podstavců odstranit 4 sochy ze spodní řady, tedy písaře, anděla, kronikáře a hvězdáře. Sochy se musí pravidelně opravovat kvůli povětrnostním vlivům a zejména kvůli slunci. Když jsem se díval například na anděla, tak barva se z něj částečně odlupuje.
0: Napadá mě, když bude někdo chybět, tak ty práce budou mít i nějaký dopad na fungování staroměstského orloje?
1: Nebudou, protože jde pouze o práce zvnějšku orloje. Podle původních informací měl být dnes na krátkou chvíli odstaven, ale jak mi před chvilkou tady na místě řekla jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost, technici orloj zastavit vůbec nemuseli a teď už dokonce odjela výšková plošina, takže lidé můžou po staroměstském náměstí chodit bez omezení.
0: Prosím vás, to je jenom kulisa, to jsem pustil já, to není pravda, nemáme ani celou. Ty technici sochy vrátí na orloj kdy?
1: 4 sochy, které sundali dnes, budou opravovat 1 až 2 měsíce, až je vrátí, tak sundají technici další 4 sochy z vyššího patra. I ty převezou do restaurátorské dílny a opraví. Vše by měly stihnout nejpozději do konce října. Vedení hlavního města předpokládá, že oprava soch, včetně sundání a zpětné instalace, bude stát zhruba přes 370 tisíc korun.
0: Ze staroměstského náměstí v Praze se do vysílání přihlásil po ránu Petr Kastner, naše ranní ptáče zpravodajské. Díky, hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No zní to hezky, ale něco tomu bude chybět.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Samozřejmě další informace nejen ze středních Čech, ale i z Prahy najdete na našem webu, nebo pěkně souhrně a pěkně rozděleně podle toho, jak si žádáte, jak si kliknete i na irozhlas.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Počasí ve středních Čechách.
2: Ráno by mělo být zatažené a deštivé, dopoledne se na většině území objeví přehánky nebo déšť, kolem poledne budou srážky jen výjimečné a ve druhé polovině odpoledne a večer se déšť vrátí a lokálně mohou přijít i bouřky. Taky to foukne při bouřkách možná i 55 km za hodinu. Teploměr ukáže 18, 19, 20, 21 nebo 22. Ale no, co výhled? Jak to vypadá? Déšť, mrazíky, všechno víme?
3: Jo, je to tak. Úterý přes den by se teploty měly držet jen kolem 10 stupňů Celsia. Ono bude záležet taky na tom, jak se budou to úterý vyskytovat srážky vždycky při dešti. Takže kolem 10, 11 stupňů Celsia bude foukat hodně. I průměrná rychlost větru bude vysoká, takže ten pocit chladu bude to úterý umocněný zároveň ještě tím větrem. A pokud bychom mířili nahoře, tak tam se do dešťových kapek můžou mít nějaké sněhové vločky, to jenom kdybychom opouštili tedy region středních Čech.
2: Zima mi je. Ještě, že jsem ty muškáty nevytáhl.
3: Správně. Správně. Jsou ledoví muži, jasně, že nemusí přijít každý rok. Jasně, že se s přízemními mrazy nebo obecně s mrazy ve vzduchu potýkáme už od ledna, protože když příroda, nebo respektive od února, když příroda začátkem února nastartuje, tak pak každý mráz může být rizikový. A ta minima k nule s černými přízemními mrazíky to budou třeba hned ve středu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most trvají velké potíže, kousek za sjezdem do ulice v Korytech. Pravý částečně i připojovací pruh tam stále blokují následky střetu kamionu s osobním autem. Kolona téměř od Vídeňské je zhruba na půl hodiny. Kvůli tomu se začíná plnit i Spořilovská, nepomáhá ani omezení v ulici 5. Května u Oby ve směru do centra. Uzavřený levý pruh. Kolona na více než půl hodiny se suné už z okruhu z 10. kilometru. Na hlavní části okruhu směrem z D1 letiště regulují provoz v obou tunelech, kolona se tvoří už před Jesenicí a sever metropole zůstává tradičně hodně plný už od Zdib. Před nájezdem na dálnici D8 se ucpává jak devítka od Líbeznic, tak stará ústecká 608, teď zhruba z úrovně Klecan. V ní nesouvislá fronta až do Kobylis za Kobyliským náměstím zůstává plná i Zenklova směr Bulovka. A Libereckou z úrovně Letňan k Blance pojedete přes půl hodiny, zdržení nabíráte stále i v Ďáblické od Hřbitova, i v ulici na Stráži od Stříškova v Povltavské z Čuprovy i v Trojské od Zámku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: 8.48, za chvíli středočeské kulturní tipy pro dnešní den, pondělí 11. května. Kdyby náhodou vám to bylo málo, podívejte se i na náš web, jsou tam tipy další, jak strávit volné chvíle nejen ve středočeském kraji. Je tam ale i na našem webu také informace o tom, že proběhne den otevřených dveří a to hned v několika termínech, ale ten nejzásadnější, který platí a který znamená úplně všechno, protože kdybyste chtěli se podívat nejen k nám do naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale i třeba na Vinohradské do hlavní budovy, případně i na ostatní místa, odkud Český rozhlas vysílá, a pak 16. května to jistí. Informace najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Teta Iveta. Už za chvíli, středočeské dopoledne. Teď Iveta B. a PS. Pěkný den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Chcete vidět na vlastní oči, čím vážily naše babičky a prababičky? Navštivte výstavu Vah, kterou v galerii Průjezd připravila Dobrovická muzea. Poznáte váhy všeho druhu, rovnoramené, se dvěma miskami, jednou miskou, mincíř nebo decimálku. Vybrané výstavní kousky jsou nejen z kuchyně, ale i z laboratoře, klenotnictví nebo pošty. Výstava nese název Na miskách Vah a potrvá do 26. června. Exempláře patří do soukromé sbírky Pavla Kuzbacha. Expozici doplňuje zábavný výukový program Zkus to zvážit, který ocení především děti. Divadelní představení Manželské turbulence má na programu Pražské divadlo U hasičů. Francouzská komedie ukazuje, že závratnou smršť života nám pomůže přežít jedině humor. Vztahové peripetie v podání Václava Vidry, Michaely Badinkové, Josefa Cardy a Štěpánky Křesťanové vás pobaví od 7 večer. Na letišti Václava Havla v Praze je aktuálně k vidění výstava Čeští mistři světové sklo. Představuje unikátní kolekci skleněných a dřevěných skulptur předních českých umělců Vlastimila Beránka, Pavla Baxy, Jaroslava Proška a Eli Smrček. Uvidíte mistrovskou kolekci, která nabídne 12 minimalistických plastik staveného skla a dřeva i dvě monumentální dřevěné plastiky vytvořené ze subfosilního dubu starého 6500 let. Díla pocházejí z jedné z největších světových sbírek skla a připomínají mimořádnou tradici českého sklářského řemesla, které se prosadilo i ve světové architektuře. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Některé univerzity nedokázaly ani udržet počty studentů. Silničáři začali opravovat silnici mezi Velkými Přílepy a Úholičkami poblíž Prahy. Dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Plán ministerstva školství na navyšování kapacity vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počty absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
2: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: Dnes začíná oprava silnice mezi Velkými Přílepy a Úholičkami poblíž Prahy. Komunikace je v havarijním stavu. Práce by měly být hotové během 6 týdnů, popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Součástí oprav bude výměna asfaltových vrstev a také lokální sanace konstrukce vozovky. Celkové náklady stavby dosáhnou téměř 11 milionů korun.
0: Silničáři kvůli rekonstrukci omezili provoz taky v Roztokách u Prahy, kudy vede objízdná trasa. Dopravu v zatáčkách nad vlakovým nádražím řídí semafory. Začíná týden rané péče, osvětové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
4: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením. Sport.
0: Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem, ovládli Finové. A to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce na v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát začne pro Rulíkův výběr v pátek. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne srážky ustanou, později odpoledne a večer se pak ale vyskytnou opět na většině území a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 na kilometru 5,5 směrem do Prahy blokuje odstavný pruh nehoda. Na D4 na 55. kilometru směrem do Strakonic překáží na vozovce balík polystyrenu, tak projíždějte opatrně. A v Praze na jižní spojce směrem na Hostivař je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
5: A pohodový začátek nového pracovního týdne. No tehle už nebude prodloužený, tedy ten víkend samozřejmě, jaký jsme si užívali teď po dvakrát za sebou. Každopádně vy si ale s námi užívat budete. Nejenom příjemnou muziku, o kterou se postará kapela Alphaville, Petr Rezek, Helena Vondráčková a další, ale i třeba nabídneme zajímavé informace. Její babička šla v klobouku i pro droždí. Malá Jaruška klobouky obdivovala, ráda si je půjčovala a zkoušela, a není tedy divu, že jako velká začala klobouky sbírat. Kolik jich dneska Jaroslava Veselá z Velké Bučiny u Velvar na Kladensku ve své sbírce má, tak to se dozvíte už za chvíli.

0: 15 minut máme po 9. hodině. Ještě jednou krásné dopoledne s datem 11. května. Ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Říká se bez klobouku ani ránu. No, ale tak se jmenuje i výstava, kterou si můžete prohlédnout v Městském muzeu ve Velvarech na Kladensku. A to do konce května tohoto roku. Početná sbírka klobouků a pokrývek hlavy paní Jaroslavy Veselé návštěvníky opravdu baví. S majitelkou sbírky natáčela reportérka Jolana Nováková a dozvěděla se nejen to, kolik klobouků ve sbírce má, ale taky na co občas používá ten svůj první.
1: Chtěla jsem se zeptat, nosíte klobouky, ale vzhledem k tomu, že Jaroslava Veselá mě v klobouku přivítala, tak už se vůbec na nic takového neptám. Nejen nosíte, tak je sbíráte. Kolik jich máte ve sbírce?
2: V současné době asi 450, možná víc, k té 500.
1: Kdy to začalo? K tomu vás někdo musel přivést, k té lásce, ke klobouku?
2: Ano, k lásce mě přivedla moje královská babička, která byla velkou dámou, nosila růžový klobouček, nosila rukavice, dlouhé kabáty, nechodila v žádných pantoflích, ale v lodičkách. Já jsem už jako malinká holka si tam brala její klobouky na hlavu a musím říct, že vždycky se mi ženy v kloboucích líbily. Začala jsem studovat vysokou školu, pedagogickou fakultu a otevřeli obchodní dům Kotva a viděla jsem tam obchůdek.
1: Vy jste tam zaběhla, klobouk si koupila.
2: A představte si, že já tenhle ten klobouk tady mám na výstavě. Je ten klobouk tedy 50 let starý. Je hnědý, vlněný a taková perlička, protože celý život mám slepičky a různá zvířátka, tak občas jsem do toho i sebrala vajíčka.
1: Lásku ke kloboukům jste získala po babičce. Máte tady taky babičin klobouk?
2: Mám. Klobouček babička.
1: A ten je z roku 1950.
2: Přibližně, prosím vás, není možné určit úplně přesný rok.
1: Vy v té svojí sbírce máte taky pánské klobouky.
2: Mám tady cylindr. Říká se, že teď se dělají klobouky, ta plsnatý klobouky z králičích srsti, předtím ze zaječí a dokonce se říká, že i z bobra. Cylindr, který je z roku 1899, má originál kufřík.
1: No a pánské klobouky z moderní doby?
2: Ve sbírce jsou kožené, ale i z jiných materiálů, protože v současní muži moc klobouky nenosí, ale mám partnera Vladimíra, který opravdu nosí klobouky a když to řeknu, je to radost, když nám někdo řekne, že nám to sluší.
1: Jaký klobouk vám ve sbírce chybí? Který byste tady chtěla mít?
2: Tím, že si je pořizuju, lidem je dávají, tak já jsem prostě nadšená z toho, co mám. A tím, že je taky nosím, protože já vlastně dostanu nějakou hučku nebo dostanu pokrývku hlavy, jak se říká, a já hned, jak můžu, pořídím si k tomu nějaké oblečení a vyrazím. Když nenosím klobouk, tak se vlastně lidi ptají, jestli nejsem nemocná.
1: My jsme si teď klobouky zkoušeli a já jsem si to parádně užila. Tak ať se vám sbírka rozrůstá a dělá vám jenom radost.
2: Strašně moc děkuji a jsem ráda, že jsou lidé, kteří klobouky nosí a hlavně, ať ty ženy jsou krásné pod kloboukem, takže bez klobouku ani ránu.
1: Z Velké Bučiny, Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak tedy připomínám, až do konce května vystavuje paní Jaroslava Veselá svou sbírku klobouků v Městském muzeu ve Velvarech. Podívat se určitě zajeďte a taky se můžete podívat a přečíst si článek na našem webu. Najdete tam i fotografie střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Možná teď hloupá otázka, už jste někdy tady v Praze zoufale hledali místo, kde zaparkovat? Já myslím, že určitě. Takový problém mají například obyvatelé pražských Hřeb, chybí tam totiž až 1600 míst. Jak to městská část chce vyřešit, tak to vám povíme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: František Nedvěd s písní Kočovní herci na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 míst chce do 2 let vedení Pražských hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města Prahy chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta.
1: Zrovna jsem zaparkoval v Pražských Hřepích. V ulici na Moklině byla parkoviště úplně plná. Najít volné místo mi trvalo asi 10 minut. Podobnou zkušenost má například pan David, který parkuje kousek ode mě.
2: Třeba po té 6. hodině, po 7. je to fakt jako špatný tady. Musí se jezdit jako klidně 500 metrů daleko jenom kvůli parkovišti. Jako zrovna dneska mám štěstí. Je to poměrně blízko, ale jinak je to fakt špatný.
1: Volné místo pro své auto kdysi hledával i pan Jiří. Teď už raději platí stání na hlídaném parkovišti.
3: Já si myslím, že po 17. hodině už tady člověk nezaparkuje na volných místech. Ale tady je stejně výjimečně, protože potřebuji vyložit a naložit plno věcí. Tady bydlím jako blízko, ale já parkuju na placeném parkovišti tady vedle. Tam mám prostě svoje místo a doufám, že to bude jako dlouho takhle platit.
1: Praha 17 chce nechat vystavět na 2 existujících parkovištích patrové nástavby. Podle místostarosty městské části Martina Benkoviče z Hnutí ANO má na nich být 500 až 800 míst.
4: Součástí takového řešení ale musí být i úprava okolí, tedy bezpečnější pohyb pro chodce, nové osvětlení, kvalitnější pro povrchy a také kultivace celého prostoru, aby to bylo funkční a zároveň důstojné pro místní obyvatele.
1: V Pražských Hřepích chybí podle studie ČVUT zhruba 1600 parkovacích míst. Podobné problémy s parkováním řeší třeba i Praha 4, která připravuje stavbu 2patrových nástaveb. Říká její radní pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
5: Po vyhodnocení reakcí občanů a možnosti výstavby nám zůstají 2 parkoviště, kde vlastně občané přijímají tady tu výstavbu. Jedno je na ulici Štúrova a jedno v ulici Jílovská.
1: V Hřepích by nové nástavby mohly být v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Vedení radnice začalo společně s technickou správou komunikací připravovat projektovou dokumentaci. Samotná stavba by mohla začít do konce letošního roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tváří se jako Fortuna nebo Olvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá. Lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. Tématu se podrobněji budeme věnovat za chvíli. Věta!

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: To byla Kryštof s písní Život je krásný. Tak si ho užívejte třeba ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu? Pokud ano, pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Olvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje 2 na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé s dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, 4 roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Sazka. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak aktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Tak jste to slyšeli i při zábavě, musíte být opatrní. Za 12 minut 10. hodina budou tu další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá. Pak se dozvíte, že stavba koupacího biotopu v Milovicích na Nymbursku měla začít letos. Zastupitelé na ní ale nevyčlenili peníze a o stavbě by na podzim mohli rozhodnout obyvatelé v referendu. Podrobnější budeme, tak si na to počkejte a hezký den.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. V případu abatyše z kláštera v Lodinici u Prahy dnes rozhodne krajský soud v Praze. Dnes bude zataženo až oblačnou s přeháňkami nebo deštěm a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
3: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
1: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí. Mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Krajský soud v Praze má dnes rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Abatyše se hájí tím, že se snažila zabránit prodeji kláštera. Státní zástupce pro ni navrhuje trest 7 let vězení a zákaz činnosti. Nový park pro vozíčkáře připravují zahradníci u rehabilitačního ústavu Kladruby na Benešovsku. Bude mít rozlohu 3,5 tisíce metrů čtverečních. Kromě květin, keřů a stromů tam budou taky herní prvky pro děti, říká zahradník Jan Lhotka.
4: Jsou tam připravené jako terénní nerovnosti, na kterých budou dětské prvky, jako skluzavka, rolejzačka, když přijede návštěva, aby to mohli využít. Bude tam ještě ústřední velký altán, takový, aby si měli lidi kde odpočinout, a počítá se i s vodním prvkem. Sport.
1: Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Keesovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Ziegemundovou 2-0 a večer narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková kolem poledne zabojuje o postup do čtvrtfinále proti Rumunce Kirsteové. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěm. Kolem poledne srážky ustanou. Později odpoledne a večer se pak ale vyskytnou opět na většině území a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu na 5. kilometru směrem z letiště na D7 je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh a v místě se tvoří kolony. A na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí porouchané auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Stále vám přeji krásný den.
2: Středočeské dopoledne.
5: A jsem ráda, že vám můžeme dělat při pondělku společnost. Už jste pracovali o víkendu na zahrádce a máte problémy s trávníkem? Pomůžou dnešní Babské rady a Jarka Vykoupilová. No a co vám ještě prozradíme, že stavba koupacího biotopu v Milovicích na Nymbursku měla začít letos, zastupitelé na ní ale peníze nevyčlenili, takže o stavbě by na podzim mohli rozhodnout sami obyvatelé v referendu. Podrobnosti přidáme za chvíli. A příjemnou muziku Petra Janů, Xindl X, taky Suzy Quattro, Vašo Patejdl, Valda Matuška, bez konkurenční nabídka. Co víc si přát, hezký den.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jak už tu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zaznělo, Milovická radnice přerušila přípravu biotopu, přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiků na vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu.
1: Venkovní koupaliště by v teplých letních dnech ocenila například paní Miroslava, která v Milovicích žije s rodinou.
2: Já si myslím, že pro Milovice by bylo fajn, kdyby tady byla nějaká možnost koupání a bio, to by bylo dobrý.
1: Před případným referendem by si ale chtěla záměr více prostudovat. Koupaliště by ve městě chtěl i pan Marek.
3: Tak rozhodně k referendu bych šel. Myslím, že to je dobrý nápad vracet se jako k přírodě. A vlastně to bude i místo pro děti, kde se můžou vykoupat a kde můžou trávit volný čas.
1: Podle plánu radnice měla stavba biotopu za 100 milionů začít letos. Zastupitelé ale potřebné peníze z rozpočtu vyřadili.
4: My jsme v rámci přípravy rozpočtu dali protinávrhy. Co se týkalo biotopu, ten protinávrh zněl, nechme tam 5 milionů na to, aby se zjistilo, jestli tam je vůbec nějaký vodní zdroj.
1: Říká zastupitelka Ludmila Šimková z KDU ČSL. Vedle nejasnosti se zdrojem vody vadí opozici také umístění biotopu do Ostravské ulice.
4: Tam je v tuhle chvíli relaxační a klidová zóna pro obyvatele města, kterou bychom narušili tím, že bychom tam najednou postavili velký betonový monolit na téměř 2 hektarech, vykáceli by se tam stromy.
1: Opozice podle zastupitelky Šimkové není proti stavbě koupaliště.
4: Ale já se domnívám, že v rámci Milovic bychom našli mnohem lepší lokalitu v jiné části města a hlavně nezasahovali bychom do té přírodní krajiny, která tam v tuhle chvíli je.
1: Radnice objednala průzkumný vrt, který má přítomnost vodního zdroje zjistit. Podle nezávislé místostarostky Kristýny Bukovské na výsledky čeká.
5: My tedy na oficiální výsledky ještě čekáme, ale z těch informací, které zazněly od těch dotyčných, kteří ten vrt prováděli, plyne, že obavu o vodu určitě nemusíme mít.
1: Za přípravu projektu město zaplatilo kolem 3 milionů korun. Místostarostka Bukovská proto nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl.
5: Já bych ráda, aby občané se tedy vyjádřili v referendu závazně a aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv vázáno tím rozhodnutím občanů, jestli chtějí nebo nechtějí ten koupací biotop vystavět.
1: Než ale budou zastupitelé o vyhlášení referenda jednat, je třeba sesbírat dostatek podpisů od místních.
5: Já jsem se rozhodla vyzvat vlastně občany, aby podpořili to referendum o výstavbě koupacího biotopu. Postup je takový, sbírat podpisy, dokud jich neseženu dostatek. Není to málo, je to necelé 2000 podpisů, takže je to hodně práce, která nás čeká.
1: Dodává místostarostka Bukovská. Případné referendum by se mohlo konat spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní babské rady Jarky Vykoupilové vám pomohou s jarní údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek, ale i trpělivost. Podrobnosti za chvíli a teď s Sindlem X na chatu.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Pohled na hodiny napoví, minutu máme po půl jedenácté na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nejenom trpělivost růže přináší, ale taky trávník. Přesvědčí vás o tom Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte nás dál. 11. květnový den, jaké události přinesl v minulosti, dozvíme se z kalendária. No a přinášíme i příjemnou muziku. Meky Žbirka, Kvíni, Ilona Čáková a teď třeba Michal David. Mějte hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Atlantida, Mekyšbirka na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme minutu po 10:45. Já se dívám do kalendáře. Máme tam jméno Svatava, je spojené s vlněním řeky, silou a krásou vody. Tak jako je voda nepostradatelná pro náš život, tak i žena jménem Svatava je nepostradatelnou součástí života svých blízkých. My moc gratulujeme k svátečnímu dni. Scénárista a režisér Petr Nikolajev, herečka, zpěvačka, daberka Jana Mařasová, bývalý atlet, vícebojař Tomáš Dvořák, scénárista, režisér a producent Jiří Vejdělek a česká převážně francouzsky zpívající zpěvačka Iva Frýlingová slaví den narozeninový. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pondělí 11. května. Svátek má Svatava. To znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí přes 4000. Tak všechno nejlepší. Vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. Nejznámější siamská dvojčata v historii se narodila v roce 1811 poblíž Bangkoku. V oblasti hrudníku srostlí bratři Bunkrovi dosáhli takového vyhlasu, že od té doby se jakákoliv tělesně spojená dvojčata nazývají siamskými, protože Thajsko neslo v té době název Siam. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Všesportovní stadion v Hradci Králové byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966. Říká se mu Podlízátky. V posledních letech dostal novou podobu, ale typické osvětlení ve tvaru lízátek muselo zůstat. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Já tu mám pro vás taky pozvánku. My vás zveme na Den otevřených dveří. Proběhne už tuto sobotu 16. května od 10 do 16 hodin tady u nás v Karlínské budově Českého rozhlasu Střední Čechy. Na adrese Hybešova 10, Praha 8, Karlín, kdyby čistě náhodou někdo nevěděl. Otevřené budou nejen prostory legendárního studia A a taky činoherního komplexu studia B, ale samozřejmě i naše studio, kde odkud se tedy vysílá. Takže určitě přijďte, my se na vás těšíme. Podrobné informace najdete na našem webu, Facebooku i Instagramu, tak se mrkněte. A po 11. hodině hned po zprávách s Lenkou Vokatou vás pozveme do Borku u Suchomas na Berounsku. Je to jedinečná kamenná zvonice, její původní dřevěná předchůdkyně tam stála už v roce 1604. My vás tam pozveme a určitě přejeme hezký den.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Podvodníci mají nový trik. Lákají z lidí přístup k bankovním účtům pomocí nabídky práce. Sochy z pražského staroměstského Orloje opraví restaurátoři. Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno s teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podvodníci mají podle pražské policie nový trik. Cílí na lidi, kteří hledají práci nebo brigádu. V inzerátech na internetu nabízí zájemcům přivýdělek v řádech tisíců korun za testování bankovních aplikací. Pražská policie nyní eviduje jednu sérii těchto podvodů, kdy na jeden inzerát zareagovalo asi 400 lidí, říká její mluvčí Jan Daněk.
4: Minimálně o třech případech víme, kdy ti podvodníci byli úspěšní a podařilo se jim získat přístup k bankovním účtům, ze kterých následně mohli provádět transakce, které spočívaly v legalizaci výnosů z trestné činnosti.
3: Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
5: Až si dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
6: Říká jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
5: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
6: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
7: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
6: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Baby box najdou lidé v Neratovicích na novém místě. Je v domě kněžny Emy, který nepřetržitě poskytuje různé sociální služby. Schránka na odložené děti je znovu funkční po roce a půl. Správce ji musel z původního místa přesunout, protože nemocnice zrušila nepřetržitý provoz, který je nutností pro chod baby boxu. Sport. Fotbalisté Bohemians Praha sice vyhráli v odvetě semifinále nadstavbového play-off o umístění v šancelize na hřišti Olomouce 2-0, sezóna pro ně přesto končí. Po úvodní výhře Olomouce 3-1 se totiž hrálo prodloužení, ve kterém rozhodl o postupu Sigmy krátce před koncem Jáchym Šíp. Příčiny vypadnutí hledal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
8: Co asi rozhodlo ve finále ta lavička, protože samozřejmě Sigma to tam sypala a my, jako, protože nás postihli zdravotní problémy tenhle týden, vlastně vyrouza, spousta hráčů nám odpadla, někteří to mají v sobě, si myslím, ještě tu nemoc, takže my jsme vůbec byli rádi, že jsme poskládali vlastně základní sestavu na tu šlavičku, takže jsem rád, že odcházíme z Lounohoře.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Odpoledne čekáme postupně na většině území kraje přehánky nebo déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D1 na 63. kilometru směrem do Brna došlo k nehodě 3 aut. Opatrně byste ale měli projet. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před sjezdem na Dolní Počernice odklízejí následky po nehodě osobního auta a motorkáře. Blokovaný zůstává levý pruh. Kolona na 10 až 15 minut popojíždí od sjezdu z hradecké dálnice D11. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Krásný den všem.
2: Středočeské dopoledne.
9: A i v této hodině si poslechnete příjemnou muziku. Hana Zagorová, Olga Lounová, Katapult, Petr Spálený a další. Pomáhat lidem v léčení budou na Benešovsku hned dva nové parky. Jeden vzniká v areálu nemocnice v Benešově, druhý v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Do obou se v této hodině vypravíme. No a taky se dozvíte, že v Borku u Suchomast na Berounsku je jedinečná kamenná zvonice. No a je dokonce, ta původní byla z roku 1604. Její předchůdkyně to byla. No a my se tam vypravíme prostřednictvím rozhlasových vln.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Madonna nám dopěla 15,5 minuty po 11. hodině. Jak už jsem zmínila, zvonici v Borku u Suchomas na Berounsku najdete na okraji chráněné krajinné oblasti Český kras. Původně dřevěná zvonice tu stála už od roku 1604. A z té doby se dochovala i dubová zvonová stolice, která patří k nejstarším v Čechách. V roce 1888 byla na jejím místě postavena zvonice kamenná. Schátralý objekt se po mnoha desetiletích dočkal obnovy a do zvonice se taky po 30 letech vrátil přes 500 let starý zvon Prokop. Zvonice je volně přístupná, na její návštěvu nás zavede redaktorka Markéta Vejvodová a starostka obce Suchomasty Iva Kinclová.
1: My se teď přibližujeme ke zvonici. Sympatické je, že tady nás nečekají žádné schody, žádný náročný výstup. My zkrátka otevřeme bránu a už jsme hned doslova pod zvonem Prokop. Teď si ale ze všeho nejdříve prohlížím to dřevo. To je skutečně původní dřevěná stolice. Já bych řekla, že opravdu pamatuje mnohé.
2: Ano, dřevěná stolice je původní, pochází pravděpodobně ze stromů pokácených z roku 1517, což se vlastně potvrdilo i dendrochronologickým průzkumem, který jsme provedli.
1: Teď se ale dívám nahoru, nade mnou je zvon Prokop. Je vidět, že se s ním málo zvonilo. V podstatě to jeho srdce sice vyhloubilo takové mělké díry, ale vypadá to, jako by si zvon nechával to zvonění pouze na významné události.
2: Ano, jednalo se o zvon, který tady byl pouze pro významné události a i sám zvon nám to vlastně říká, protože na zvonu máme latinsky napsaný hele já zvon, nehlásám věci marné, hlásím požár a další věci, které nejsou příliš milé pro nás, pro všechny.
1: Tady byly původně zvony dva, o tom svědčí i fakt, že ta zvonice je opravdu postavená na dva zvony. Jsem se ale v loňském roce po 30 letech navrátil pouze tento původní zvon, Prokop, který byl pro tuto zvonici dokonce vyroben. Který mistr ho odlil?
2: Ano, mistr, který ulil zvon Prokop, byl mistr Bartoloměj na Novém Městě pražském. Za dobu 500 let, kdy tady v naší zvonici visel tento starý zvon, tak se tady na druhém místě velkých zvonů vystřídalo několik. Poslední ze zvonů, který tady byl zrekvírovaný v druhé světové válce a bohužel od té doby se sem žádný jiný zvon nevrátil.
1: To se ale možná napraví v příštím roce, protože na tento druhý zvon je právě v tuto chvíli vyhlášena veřejná sbírka. Já jdu teď přímo pod zvon Prokop, vidíme tady ale provaz. My tedy teď v tuto chvíli zvon skutečně rozkývá.

0: Markéta Výborová, Český rozhlas, Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Pomáhat lidem v léčení budou na Benešovsku hned dva nové parky. Jeden vzniká v areálu nemocnice v Benešově, druhý v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Do obou se za chvíli vydáme.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak jsme se vznášeli, létali jsme s Hanou Zagorovou a říká se, že příroda umí léčit. No a tak se jí snaží do svých areálů dostat i zdravotnická zařízení. Nový park připravují zahradníci v rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi a taky přímo v areálu nemocnice v Benešově.
1: Martine, prosím tě, teďkon tady tu část podle toho chodníku bude potřeba ručně přerejt, navíc na to štěrk a promíchat to, protože sem se strojem nedostanem, tak aby to bylo připravené pro výsadbu.
2: Jasný, na to.
3: Zahradník Martin Novotný vytváří nový park uprostřed nemocničního areálu. Je poměrně rozsáhlý. Máte spočítáno, kolik keřů, stromů, rostlin sem půjde?
1: Sem přijdou tisíce květin kolem té rehabilitace a je to v řádu stovek keřů.
3: Tak a na co se můžeme těšit? Co tady pokvete, co tady bude vonět?
1: Tak na jaře tady pokvetou jarní cibuloviny, pak to vezmou trvalky, které pokvetou od května až vlastně do zámrazu a samozřejmě keře se stromama. Jsou tady keře, které jsou voní, takže to bude i jako další pocit z toho.
3: Odhadnete tu plochu toho vznikajícího parku?
1: Když se podíváme tady, tady máme nějakých 1600 metrů čtverečních.
3: A v tom plánku i vidíme dokonce, co se vysazuje, takže vidíme nějaké javory, habry, ořechovec, jasan, ambroň, třešeň, dub, jarlín.
1: A jelm.
3: A jelm. Když se zastavíme u ambroně, to je co?
1: Ambroň má dost podobné listy jako javor, je to nádherný strom, hlavně na podzim umí barvit. Jo, tady ten park je zajímavý tím, že vlastně má tu skladbu jako širokou, že tady není prostě jeden druh javorů.
3: Nový park je podle ředitele nemocnice Romana Mrvy pokračováním v odkazu těch, kteří nemocnici kdysi postavili.
4: Tak okolo rehabilitačního pavilonu vlastně vzniká to, co ve zbytku toho obrovského areálu nemocnice. To znamená, že jsme vlastně navázali na ten historický odkaz vlastně původního parku, který tady byl při založení té první budovy a té původní prostě ozdravovny, a snažíme se nějakým způsobem vlastně utvořit prostředí, který bude příjemný a který bude vlastně harmonicky dotvářet vlastně tu architekturu, která tady vzniká.
3: A zpříjemnit pacientům léčení v novém parku chce i rehabilitační ústav Kladruby. I tam zahradníci právě pracují na nových výsadbách. Jan Lhotka, pan zahradník, my se tady teď díváme na ten nový park u rehabilitačního ústavu Kladruby. Má takový jemně zvlněný terén, cestičky, takže aby byl přístupný i pro vozíčkáře, je to tak?
5: Ano, ano, je to dělané hlavně pro vozíčkáře.
3: A zatím tady vidíme ty plochy připravené k osázení. A co bude dál?
5: Jsou tam připravené jako terénní nerovnosti, na kterých budou dětské prvky, jako skluzavka, nějaká prolejzačka, když přijde návštěva, aby to mohli využít tady vlastně návštěvníci, když přijdou za pacientama. Bude tam ještě ústřední velký altán, takový, aby si měli lidi kde odpočinout, a počítá se i s vodním prvkem.
3: Nový park u rehabilitačního ústavu bude mít 3,5 tisíce metrů čtverečních. Z Benešovská Víra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A víte, kde najdete u nás vodní tunel? Že ne, třeba to v učebnicích opravdu nebylo. S Martinem Písaříkem se za chvíli dozvíme víc.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Rangers nebo chcete-li plavci, láska je věc kouzelná. Minutu máme po 11:45. No a kde najdeme u nás vodní tunel, to se teď dozvíme od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede Mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají onevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Za 12 minut 12. hodina polední zprávy pro vás chystá Lenka Vokata. Po 12. hodina příjemné muziky i dnes můžeme přidávat vaše vzkazy. Tak je pište do naší SMS brány nebo přes webový formulář. A mějte krásný den.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic. Můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a...

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: V českých hotelech a penzionech vzrostl počet ubytovaných meziročně o 5%. Šestileté vězení dnes uložil Krajský soud v Praze bývalé matce představené kláštera v Loděnici na Berounsku. Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a s teplotami do 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. To je asi o 5% více než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a více. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Lukas Němec původně navrhoval 7letý trest a nyní zváží další postup.
7: Paní předsedkyně senátu vyhověla tomu návrhu, který jsem podával, a uložila trest, který o 1 rok nižší, než byl návrh. Já si to přezkoumám a případně zvážím podání odvolání do toho výroku o trestu.
6: Abatyše Tatiana Hanhur se odmítla k rozsudku vyjadřovat. Praha 12 chce opravit Chuchelskou a Převoznickou ulici v Modřanech. Za 750 tisíc korun nechá vypracovat projektovou dokumentaci. Hotová má být v průběhu letošního roku. Následně začne rekonstrukce silnic i chodníků, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
8: Komunikace mají nevyhovující stav a povrchy vozovek jsou živičné, svítluky, chodníky mají různorodý a nerovný povrch. Jsou zde patrné také starší zásahy po opravách přípojek či rekonstrukcích podzemní sítí. Sport.
6: Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
9: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, aby získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodu.
6: Kromě kontumace utkání hrozí Slávii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno taky se Spartou. O trestech rozhodne ligová disciplinární komise zítra.
5: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Odpoledne čekáme postupně na většině území kraje přehánky nebo déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na D8 na 13. kilometru směrem do Ústí nad Labem havarovalo auto do překážejícího předmětu na vozovce. Na silnici 114 u Hostomic na Berounsku je odstavené porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením. A v Praze je Novovysočanská ucpaná mezi spojovací a ohradou. V koloně od Orlenu se popojíždí zhruba 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
11: Přeji vám krásné poledne.
10: Písničky se vzkazem.
11: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky, kterou pro vás v pravé poledne mám, a ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo když se chcete rozepsat, tak přes webový formulář. Ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
10: Písničky se vzkazem.

Peter Naťa, chráň si svoje bláznostvá na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu první vzkaz, Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače, všem přejeme krásný celý týden májový. Dnes písnička, ať potěší vás v rozhlase a taky všechny přátele, ať každý den přinese něco krásného pro radost. Tak to všem přejí Jarmily, my moc děkujeme, přejeme Jarmilkám totéž, užívejte ještě dnes krásný slunečný den, a protože se nám to počasí zase na chvíli trochu pokazí, tak my vám ale budeme i nadále příjemně hrát a hýčkat vás, jako teď vás hýčká slunce, tak my vás budeme hýčkat příjemnou muzikou. Teď třeba Věra Martinová.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále vám dělá společnost příjemná muzika, k písničce přidávám další vzkaz. Přeji do Karlína krásné pondělí vám, Iveto, i všem posluchačům. Přeji všem dny plné zdraví, spokojenosti a lásky, napsala Veronika z Rakovníka. Veroniko, moc zdravím a přeji to též.

kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 6 minut půl jedné ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a jak mu přidávám vaše vzkazy. Mám tu další, chtěla bych poděkovat alespoň písničkou všem, co mi přáli k svátku, bylo to moc milé. Moc vám všem děkuji, napsala nám Stáňa Zíčína.

0: Písničky se vzkazem.
1: A máme za půl minuty půl jedné, stále ještě předávám vaše vzkazy a písně k tomu. Prosím, zahrajte písničku pro holky na zámek Friedland, Ivču a Šárku a Vendy do Hejnic, ať mají skvělý den a ještě skvělejší náladu. Zdravím, Tonda z Hejnic.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já ráda přidávám vaše vzkazy. Tak teď mi píšete, prosíme zahrát pro radost Jarmilkám, Drahušce Beranové, Stáňa Alče, Věře z Čachovic. Napsali z Vysoké Roman s maminkou Květou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Toto Kutúňo nám dospíval. Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Ráda bych poslala písničku pro radost a pro povzbuzení pro kamarádku Lucku, která se drtí na přijímačky na vysokou školu. Luci, to dáš, to vzkazuje Majda. A my držíme pěsti, protože to přináší štěstí.

0: vím.
1: Slza, katarze a za 9 minut 13. hodina Lenka Vokatá chystá další zprávy. Hostem Alex Minářové bude po 13. ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Já vám přeju krásné pondělí a zítra naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů, budou jednat o změnách v důchodové oblasti nebo ve zdravotnictví. Lidé v Milovicích by mohli rozhodnout o stavbě koupacího biotopu v Ostravské ulici. Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profesionály.
3: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
1: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiků ve vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu. Nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská teď sbírá podpisy lidí jako podklad pro vypsání referenda.
4: Já jsem se rozhodla vyzvat občany, aby podpořili to referendum, aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv vázáno tím rozhodnutím občanů, jestli chtějí nebo nechtějí ten koupací biotop vystavět.
1: V areálu biotopu by měl stát 50-metrový plavecký bazén, zážitkové koupaliště s tobogánem a hřiště na plážový volejbal. Případné referendum má být v říjnu spolu s komunálními volbami. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení Pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
5: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
2: Počasí.
1: Po zbytek dne bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Odpoledne čekáme postupně na většině území kraje přehánky nebo déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Praze na Nuselském mostě se srazila 2 osobní auta. Projíždějte tudy proto opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Hezký den.
2: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června.

0: je pondělní středočeské odpoledne a u hudby ještě zůstaneme. Tichá, nenápadná práce v pozadí, bez které se neobejde žádný koncert, tak by se dala vystihnout profese ladiče pian. I toho svého má symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jehož sté výročí budeme v tomto čase připomínat celý týden seriálem Milníky rozhlasových symfoniků. Začínáme u Petra Sakala, piana a čembala v rozhlase ladí rovných 50 let.
1: Jsem to rozladil trochu.
2: Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
3: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
2: Telefon a brýle.
3: Brýle a pomalování nepotřebuje.

0: Potřebuju, protože já to kontroluji jak ušima, tak opticky.
1: Tak otvíráte aplikaci.
0: V telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
1: A tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
0: Ale většinu je přitahuju.
2: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
0: No takhle to byl vězní teda. To jsem, no, pěkný.
1: Jak často sem docházíte?
0: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinou. Denodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánovaný, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
1: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne. To je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
1: Jak náročné je ladit čembalu?
0: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
1: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
0: No, naprosto jasný, Rachmaninov, to je o tom žádná.
1: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
0: U čembala, jo. U klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
1: A čembalo?
0: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry, krát 3, 180.
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: I v pondělí odpoledne jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Začal nám týden rané péče, který upozorňuje na význam této sociální služby. Třeba v Praze, Stodůlkách, můžou rodiče v rámci kampaně nechat u neziskové organizace Tamtam vyšetřit dětem sluch. Na jednom takovém vyšetření se dnes byl podívat i náš redaktor Ondřej Mikušek, který je teď ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den. Vyšetření je určeno pro několika měsíční až předškolní děti. Rodiče je můžou přivést třeba proto, že potomek sleduje televizi velmi nahlas. Na vyšetření pak pracovnice pouští zvuky z reproduktorů a pozoruje, jestli a jak dítě reaguje. Zkouší různě vysoké tóny a postupně ubírá hlasitost. Reakce se zaznamenávají do speciálního grafu, podle kterého se sluch dítěte porovná se zdravým člověkem.
0: A když vyšetření odhalí nějakou poruchu, co potom následuje?
1: Organizace nabízí takzvanou ranou péči. Nejde o léčbu samotného dítěte, ale především o psychologickou podporu celé rodiny. Sociální pracovnice za nimi jezdí na návštěvy, konzultují vývoj dítěte a pomáhají udržovat sociální vazby. Sledují tedy třeba chování dětí v kolektivu, zaměřují se ale i na rodiče a sourozence. Cílem je zajistit, aby se rodina necítila být vyloučená ze společnosti.
0: Na začátku jsem zmínil, že toto vyšetření je součástí týdne rané péče. Ondřej, co je to za akce a co dalšího se během ní bude dít?
1: Jde o osvětovou kampaň, která vysvětluje podstatu rané péče. Téměř po celém Česku se budou konat různé vzdělávací přednášky, výstavy a diskuze. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou. Třeba v Praze se odehraje také benefiční florbalový turnaj. Vyšetření sluchu můžou lidé navštívit ještě ve středu a v pátek. Letošní ročník týdne rané péče má upozorňovat především na to, že čím dřív se vývojová vada dítěte odhalí, tím kvalitnější život pak celá rodina může mít.
0: Informace nám přinesl Ondřej Mikušek. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Region Express.
1: Šťastnou cestu středočeským odpolednem i dál. Na české koleje dorazily nové typy vlaků. Zaznamenat už tam je mohli například na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolina, patřící polským kolegům. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo, pořízené ve Španělsku. Ty se všem běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
2: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních. Můžeme vidět i na první pohled, že ty podvozky jsou takové jiné.
3: Ano, je to tak. Vlastně každý vůz má 13 metrů na délku a pod každým vozem je pouze, jak říkáte správně, jeden podvozek. Podvozek je specifický v tom, že umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
2: A s Maximem Kysilem teď nastupujeme dovnitř.
3: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka, vlastně bez žádného schodu k nástupu. Ve vlaku jsou dvě třídy, stáří vlaku je více než 30 let. Nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku. Tak.
2: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, do běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hlub.
3: Je to diesel agregátorový vůz, který má v sobě dva motorové powerpacky, který vlastně udržují jednotku v autonomním provozu.
2: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
3: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo, a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
2: Přešli jsme v podstatě na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské pendolino, které tady provozují České dráhy, a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
4: Hned na první pohled cestující poznáte na rozdíl v designu toho vlaku. Ten čumák nos je úplně jiný oproti českému pendolínu. České pendolino patří do druhé generace vlaku, zatímco polské pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten nos, ten čumák oproti našemu vlaku.
2: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku, tak jako jsme to teďka udělali my. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe a ne 3, tak jako to je u toho českého pendolína.
4: Tak.
2: Vyšli jsme do kabiny polského pendolína a je tady strojvůdce Roman Sloviaček.
5: Polské pendolíno nemá naklapění, oni ho tam nepotřebujou na ty jejich rovinaté tratě.
2: Do zatáček nemůžete jezdit tak rychle, protože ta skříň se nenaklopí, to znamená, do těch zatáček prostě nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
5: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
6: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Lidé v Milovicích by mohli rozhodnout o stavbě koupacího biotopu v Ostravské ulici. Později odpoledne na většině územní přehánky, místy bouřky a noční teploty klesnou ke 4 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkový počet studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
3: To se týká univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Lidé v Milovicích by mohli rozhodnout o stavbě koupacího biotopu v Ostravské ulici. Radnice přípravu projektu přírodního koupaliště přerušila. Stavba měla začít letos, ale spor ve vedení města vyústil na prosincovém zastupitelstvu v zastavení projektu. O dalším postupu by mohlo rozhodnout místní referendum na podzim. V areálu biotopu by měly stát 50-metrový plavecký bazén, zážitkové koupaliště s tobogánem a hřiště na plážový volej. Případné referendum má být v říjnu spolu s komunálními volbami. Praha 3 rozšířila seznam legálních ploch pro sprejery. Nově můžou tvořit na 4 nových stěnách na Žižkově Prokopově ulici. Jejich vytvořením chtěla radnice podpořit kreativitu mladých lidí a zároveň omezit nelegální sprejerství na fasádách či památkách, říká radní městské části Jiří Ptáček z TOP 09.
6: My se snažíme působit preventivně a dát nějakou legální možnost, to znamená aktuálně máme 9 míst, kde lze tvořit zcela legálně, kde za to nehrozí žádný postih.
4: Sport.
3: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slavií a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
7: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří v minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
3: Napadení hráčů Sparty nebo házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Disciplinární komise může Slavii uložit až 10milionovou pokutu kontumovat utkání nebo uzavřít stadion pro fanoušky.
4: Počasí.
3: Odpoledne je ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Později odpoledne a ve večerních hodinách se na většině území postupně přidají přehánky nebo déšť, místy také bouřky. V noci budou srážky postupně slábnout. Od západu začne oblačnost ubývat. Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na silnici 3 u obce Votice v okrese Benešov zasahují složky u nehody dvou nákladních vozidel. Havárie tvoří překážku na vozovce, provoz je silně omezen a místem se projíždí se zvýšenou opatrností. Další nehoda komplikuje dopravu na silnici 280 u obce Březno. Osobní automobil tam havaroval do stromu. I tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak jezděte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
8: Dobré a ještě lepší pondělní odpoledne.
4: Středočeské odpoledne.
8: Počasí na tento týden předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Tým silniční bezpečnosti upozorní na ohrožení dětí v autech. Martin Písařík zjistí, co v učebnicích nebylo o vodním tunelu a písničky, které nestárnou, zahrají Jelen, Olympik a Buty.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: S jakým počasím jsme začali tento týden?
2: Hodně proměnlivé.
1: A my jsme začali se špatným spojením. Tak to zkusíme za chvíli.
2: Ty stávající jsou především na tom jihovýchodním okraji hlavního města. A díváme se na teploty nejčastěji kolem 10 z 12 stupňů Celsia. Teď nejčastěji, které měříme napříč středními Čechami a taky v Praze.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Čeká nás velmi chladné ráno, 4 stupně Celsia by měly být asi po ránu nejčastější hodnotou, která se v Česku bude vyskytovat. Ranní minima budou záviset na tom,

0: jak rychle se bude částečně protrhávat oblačnost. Kránu se budou vyskytovat přeháňky, které v polohách nad 700 metry nad mořem mohou být v Česku i sněhové. Tak opatrně na to, že vlastně to chladné počasí bude z tohoto důvodu, kromě jiných, velmi nepříjemné. No 9 až 12 by měla být pak zítřejší maxima. Jenom předávám ještě jeden dovětek. Vítr s nárazy kolem 55 km v hodině bude umocňovat pocit chladu. No a zítra taky přeháňky, bude nás čekat hodně proměnlivá oblačnost a přeháňky budou místy. Na večer budou ustávat.
1: Možná, že je to i z důvodu Pankráce, posléze Servace Boniface Žofie. Jak to bude dál v tomto týdnu?
0: No jasně, říkáte to úplně přesně. Ta ranní minima souvisí s přílivem chladného vzduchu od severozápadu, no a přichází to v období, kdy jaksi s takovými teplotami podle kalendáře můžeme počítat. Nemusí přijít vždycky, ale středeční ráno při utišení větru až minus 1 stupeň Celsia, četné přízemní mrazíky, maxima 12 až 15, ve čtvrtek po ránu 8 až 4, přes den 14 až 17, přechodně tepleji tedy a méně oblačnosti. Na víkend to zase vypadá na velkou oblačnost s deštěm, přeháňkami a na další ochlazení.
1: Děkujeme za informace. Příjemné odpoledne.
0: Dobré odpoledne přeju.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Velhodce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí, je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Každoročně se v Česku stane přibližně 5000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nose plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326 a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu jí zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Martin Písařík se vydává dnes hledat vodní tunel.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Petrem Jablonským. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. Baby box v Neratovicích je nově v domě kněžny Emy. Večer přehánky a bouřky, v noci postupné slábnutí srážek a ochlazení. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
1: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Babybox v Neratovicích je nově umístěn v domě kněžny Emy, který nepřetržitě poskytuje sociální služby. Schránka na odložené děti je po roce a půl znovu v provozu. Z původního místa jí správce musel přesunout poté, co nemocnice ukončila nepřetržitý provoz, který je pro fungování Babyboxu nezbytný. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
3: Až sundáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
4: Říká jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundávání soch na starost.
3: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
4: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
5: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené, a bezpečně transportovali dolů.
4: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Večer se na většině území přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky, v noci budou srážky postupně slábnout a od západu začne ubývat oblačnosti. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnici 3 u obce Votice v okrese Benešov zasahují složky u nehody dvou nákladních vozidel. Provoz je silně omezen, místem se projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D8 mezi 21. a 22. kilometrem ve směru na Prahu komplikuje dopravu dodávka s poruchou i tam nohu z plynu. Na dálnici D4 mezi 37. a 38. kilometrem ve směru na Strakonice probíhají práce na údržbě svodidel, je uzavřen levý jízdní pruh a provoz je omezen. Ať už jedete kamkoliv, nohu z plynu a jděte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
3: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
2: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neskář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s Čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamurko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, a tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk? Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná, pozor, Senka, v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský, zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba vrhl zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: Pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole. Ne, vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka.

0: Na sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
1: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
0: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
2: Pamatuješ si setkání s někým?
3: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni. Šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, že to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih. Ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já si před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
2: Ale připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď. Nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. Jako
4: prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Z monarchie, jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že ten ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tam byl starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty mi čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Co?
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Verich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce?
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
13: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk
13: Sobota.
1: Já jsem
13: to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano, tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni. Jo.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to. Ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Tak protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě. Jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady...
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady byl první.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se...
1: S humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
13: No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
13: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
13: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
14: No tak posumě.

0: Pane Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Podvodníci mají nový trik, lákají z lidí přístup k bankovním účtům pomocí nabídky práce. Stochov na Kladensku nechá zateplit školní tělocvičnu. Večer přehánky a bouřky, v noci postupné slábnutí srážek a ochlazení. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Podvodníci mají podle pražské policie nový trik. Cílí na lidi, kteří hledají práci nebo brigádu. V inzerátech na internetu nabízí zájemcům přivýdělek v řádech tisíců korun za testování bankovních aplikací. Pražská policie nyní eviduje jednu sérii těchto podvodů, kdy na jeden inzerát zareagovalo asi 400 lidí, říká její mluvčí Jan Daněk.
3: Minimálně o třech případech víme, kdy ti podvodníci byli úspěšní a podařilo se jim získat přístup k bankovním účtům, ze kterých následně mohli provádět transakce, které spočívaly v legalizaci výnosů z trestné činnosti.
2: Tělocvičnu základní školy ve Stochově na Kladensku nechá zateplit vedení města. Dělníci také na střechu budovy dají solární panely. Radnice teď hledá firmu, která práce provede. Podle odhadu by měly stát zhruba 10 milionů korun. Hotové mají být v zimě. Silničáři ode dneška opravují část takzvané staré Benešovské silnice. V úseku mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočínkou za 140 milionů korun kompletně vymění povrch a postaví nový kruhový objezd. Se zimní přestávkou práce potrvají zhruba rok, říká nezávislý starosta Kamenice Pavel Čermák.
4: Vždycky bude opravována jedna polovina vozovky až na výjimku o prázdninách, kdy bude přerušen kvůli můstku celý ten úsek nebo celá ta vozovka. A poté druhé se bude jezdit.
2: Ode dneška řidiči neprojedou z Kamenice do Hlubočinky. Objízdná trasa pro auta i autobusy vede přes Křížkový újezdec. Opačně je silnice průjezdná. Začíná týden rané péče. Osvětové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
5: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením. Sport.
2: Fotbalové Slávy nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Medznar.
6: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů.
1: Počasí.
2: Večer se na většině území přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. V noci budou srážky postupně slábnout a od západu začne ubývat oblačnosti. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 mezi 58. a 60. kilometrem ve směru na Turnov zasahují složky u nehody osobního auta, které narazilo do barelu. Místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 mezi 58. a 59. kilometrem ve směru na Prahu komplikuje provoz také porouchaná dodávka. Úsek je průjezdní, ale se zvýšenou opatrností. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už Den v kraji s Pavlem Kučerou.
7: Dobré pondělní odpoledne.
1: Den v kraji.
7: Dnes nás čekají rozsudek s bývalou matkou představenou kláštera v Loděnici, odvezené sochy z pražského Orloje, pozvánka na hudební festival Smetanovy Jabkenice i na výstavu klobouků do Velvar. Zahrajeme písničky, které nestárnou. Petr Janů, Petra Kotvalda a Petra Muka.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Události 11. května připomíná právě teď Josef Mádle.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomě a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Lukas Nemec původně navrhoval 7letý trest a nyní zváží další postup. Podrobnosti dodáme za chvíli. České dráhy dnes oznámily, že v sobotu posílí vlakovou dopravu na trasách pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální spoje, posílí regionální dálkové vlaky a zajistí také mimořádná zastavení vybraných expresů v Heřmaničkách. Z Prahy pojedou ráno mimořádné spěšné vlaky směrem na Tábor a Benešov, večer pak zpět z Heřmaniček do Prahy. Pro cestující budou k dispozici i posílené kyvadlové spoje v odpoledních hodinách. Účastníci pochodu mohou využít i speciální celodenní jízdenku. Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá nárok. Souček si ponechal lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podá. Dnes v Praze začala plánovaná obnova soch na staroměstský Orloj. Restaurátoři se pustili do práce na 4 dřevěných figurách za spodní řady, které postupně snesli a odvezli do dílen k odbornému restaurování. Sochy, které denně sledují davy turistů, dlouhodobě trpí působením počasí i mechanickým opotřebením. Kvůli demontáži se Orloj na několik hodin zastavil a během prací ho čeká ještě dalších několik odstávek. Jakmile se restaurátoři vrátí z první čtveřicí hotových soch, budou pokračovat v horní části Orloje. Celá obnova má být dokončena letos na podzim. V nové budově Pražského národního muzea pak také dnes začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy probíráme Den v kraji. Tady je jedna z událostí. Bývalá matka představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku má jít na 6 let do vězení. Dnes o tom rozhodl krajský soud v Praze. Abatyše Taťána Hanhůr měla podle něj zpronevěřit majetek za 73 milionů korun. Soud navíc zakázal činnost na 5 let a rozsudek je zatím nepravomocný.
1: Já vás nyní tady požádám, abyste povstali. Slyšte rozsudek jménem republiky.
2: Zahájila jednání soudkyně Iva Říhová a pokračovala vynesením rozsudku.
1: Přisvojila si cizí věc, která jí byla svěřena a způsobila tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, čímž spáchala zločin zpronevěry. A za to se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání 6 let nepodmíněně.
2: Matka představená Taťána Hanhůr převedla v roce 2022 bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby na svaz spolupracující s Ruskem, popisuje státní zástupce Lukas Němec.
3: Trestný čin, pro který byla odsouzena, byl úmyslný, čili musel vést proti majetku pravoslavného monastýru a jeho zřizovatele Pražské pravoslavné eparchie. Paní obviněná se toho trestného činu dopustila právě tím, že postupovala vlastně v rozporu s její povinností řádného hospodáře.
2: Státní zástupce Němec původně navrhoval 7 let vězení. Další postup teď zváží.
3: Paní předsedkyně senátu vyhověla tomu návrhu, který jsem podával, a uložila trest tedy o 1 rok nižší, než byl návrh. Já si to přezkoumám a případně zvážím podání odvolání do toho výroku o trestu.
2: Abatyše Hanhůr i její obhájkyně Věra Škvorová se k rozsudku odmítly vyjádřit. U soudu matka představená vinu odmítla. Svoje chování vysvětlila tím, že se snažila areál zachránit před prodáním. Na rozsudek naváže civilní soudní jednání, které bude rozhodovat o vrácení majetku pravoslavné eparchii, přibližuje její zmocněnec Michal Diamant.
4: Paní předsedkyně to sama řekla, my máme zažalováno vrácení toho majetku monastýru. V tuto chvíli nepravomocně tedy máme vyhráno a čekáme na odvolací řízení. V podstatě to bude determinovat ten náš další postup.
2: Taťána Hanhůr si nechala lhůtu na odvolání. Z krajského soudu v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: a jsme v centru našeho hlavního města. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
1: No, tady vidíte vlastně detail toho, jak vlastně degraduje ta barva, proto se to vlastně celý dělá.
2: Popisuje na sundané soše anděla jednatelka firmy Elhainz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
1: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách a nikdo nechce, aby se ty sochy poškodily.
3: A i písař tedy má barvu sloupanou. Jak jsou staré ty sochy?
1: Ty jsou poválečné, vlastně po roce 45, nějakého 47. 8. roku.
2: Sochy ve spodní řadě nejsou pohyblivé, pracovníci tak nemuseli zastavit orloj. K sundání soch využili výškovou plošinu, popisuje technik Pavel Novák.
4: Tady je to poměrně jednoduché, naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
2: Jsou těžké ty sochy?
4: Cca kolem 20 kg.
2: Takže s kolegou se to dá unést?
4: Jo, úplně v pohodě.
2: Cítíte nějakou obavu, když sundáváte sochy z takhle významné památky?
4: Určitě. Bojíme se, samozřejmě, aby jsme je nerozbili tady veřejně před všema historickou památku.
2: Dobře to ale dopadlo, sochy jsou už v autě naložené.
4: Už jedou na restauraci a za chvilku budou zpátky.
2: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. This girl, she buys her dreams.

0: Bez klobouku ani ránu, tak se jmenuje výstava, kterou si můžete prohlédnout v Městském muzeu ve Velvarech na Kladensku až do konce května. Početná sbírka klobouků a pokrývek hlavy Jaroslavy Veselé návštěvníky baví. S majitelkou sbírky natáčela naše reportérka Jolana Nováková. Dozvěděla se nejen to, kolik klobouků ve sbírce má, ale taky na co občas používá ten svůj první.
1: Chtěla jsem se zeptat, nosíte klobouky, ale vzhledem k tomu, že Jaroslava Veselá mě v klobouku přivítala, tak už se vůbec na nic takového neptám. Nejen nosíte, taky je sbíráte. Kolik jich máte ve sbírce?
2: V současné době asi 450, možná víc, k té 500.
1: Kdy to začalo? K tomu vás někdo musel přivést, k té lásce, ke klobouku?
2: Ano, k lásce mě přivedla moje královská babička, která byla velkou dámou, nosila růžový klobouček, nosila rukavice, dlouhé kabáty, nechodila v žádných pantoflích, ale lodičkách. Já jsem už jako malinká holka si tam brala její klobouky na hlavu a musím říct, že vždycky se mi ženy v kloboucích líbily. Začala jsem studovat vysokou školu, pedagogickou fakultu a otevřeli obchodní dům Kotva a viděla jsem tam obchůdek.
1: Vy jste tam zaběhla, klobouk si koupila.
2: A představte si, že já tenhle ten klobouk tady mám na výstavě. Je ten klobouk tedy 50 let starý. Je hnědý, vlněný a taková perlička, protože celý život mám slepičky a různá zvířátka, tak občas jsem do toho i sebrala vajíčka.
1: Lásku ke kloboukům jste získala po babičce. Máte tady taky babičin klobouk?
2: Mám. Klobouček babička.
1: A ten je z roku 1950.
2: Přibližně, prosím vás, není možné určit úplně přesný rok.
1: Vy v té svojí sbírce máte taky pánské klobouky.
2: Mám tady cylindr. Říká se, že teď se dělají klobouky, ta plsna, ty klobouky z králičích srsti, předtím ze zaječí a dokonce se říká, že i z bobra. Cylindr, který je z roku 1899, má originál kufřík.
1: No a pánské klobouky z moderní doby?
2: Ve sbírce jsou kožené, ale i z jiných materiálů, protože v současní muži moc klobouky nenosí, ale mám partnera Vladimíra, který opravdu nosí klobouky a když to řeknu, je to radost, když nám někdo řekne, že nám to sluší.
1: Jaký klobouk vám ve sbírce chybí? Který byste tady chtěla mít?
2: Tím, že si je pořizuju, lidem je dávají, tak já jsem prostě nadšená z toho, co mám. A tím, že je taky nosím, protože já vlastně dostanu nějakou hučku nebo dostanu pokrývku hlavy, jak se říká, a já hned, jak můžu, pořídím si k tomu nějaké oblečení a vyrazím. Když nenosím klobouk, tak se vlastně lidi ptají, jestli nejsem nemocná.
1: My jsme si teď klobouky zkoušeli a já jsem si to parádně užila. Tak ať se vám sbírka rozrůstá a dělá vám jenom radost.
2: Strašně moc děkuji a jsem ráda, že jsou lidé, kteří klobouky nosí a hlavně, ať ty ženy jsou krásné pod kloboukem, takže bez klobouku ani ránu.
1: Z Velké Bučiny, Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A ještě připomenu, že klobouky Jaroslavy Veselé můžete vidět v Městském muzeu ve Velvarech až do konce měsíce. Můžete se podívat už teď i na fotogalerii na našem webu střednicechy.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Český rozhlas Střední Čechy i dnes v podvečer či v pozdním odpoledni s vámi. Jabkenice na Mladoboleslavsku dnes žijí hudbou. K uctění památky skladatele Bedřicha Smetany se koná už stý pátý ročník hudebního festivalu Smetanovy Jabkenice. Akci už před chvílí zahájil pěvecký sbor Dobrovan. Vystoupí také operní pěvkyně Gabriela Beňačková a baritonista Richard Hahn. My jsme teď ve spojení s nezávislým starostou Jabkenic Pavlem Hesterinem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane místostarosto, připomeňte nám, co se dnes v Jabkenicích děje.
1: No, jak už jste naznačil, zahajujeme Smetanovy Jabkenice, což je nejstarší hudební festival v Čechách, který se koná již od roku 1888, a to právě na počest Bedřicha Smetany. Děláme to každým rokem takhle tradičně 11. května, což je den před jeho úmrtím.
0: Můžete nám něco říci o vystupujících interpretech Gabriele Beňačkové a Richardu Hahnovi? Proč jste si je rozhodli oslovit?
1: No, tak Gabriela Beňačková patří mezi nejvýraznější operní osobnosti československé scény a její hlas i umělecký projev mají mimořádnou emotivní sílu. A Richard Hahn je velmi zkušený baritonista s výrazným charizmatem a bohatou koncertní operní kariéru. Jsou to vlastně výrazné osobnosti klasické hudby, které svým vystoupením dokážou důstojně potvrdit významnost Smetanových Jabkenic i odkaz tvorby Bedřicha Smetany, zvlášť tedy z Jabkenic.
0: Ano, festival se koná na místě, kde Bedřich Smetana prožil část svého života. Jak moc je podle vás toto místo pro atmosféru celé akce důležité?
1: Mimořádně. To místo, jako místo samotné, je to hlavním pilířem našeho festivalu. Právě ve zdejší myslivně obklopen svou rodinou a inspirovaný místní krajinou žil a tvořil Bedřich Smetana. A v Jabkenické myslivně teda je dnes součástí expozice Národního muzea. Prožil skladatel poslední leta svého života, podvojí své hluchoty. A bylo to období vlastně vzniku jeho nejvýznamnějších děl, jako opera Hubička, Tajemství či Čertová stěna, ale taky zde dokončil Fikus má vlast, kterým českému národu zanechal mimořádné kulturní dědictví. A je důležité říci, že například i z českých ruhů a hájů je právě o naší krajině Zapkinická. A protože se Zapkinic festival právě v období své hluchoty, tak připravujeme tu dramaturgii festivalu jak pro slyšící, tak i neslyšící, aby i oni si mohli odnést nějaký zážitek z té hudby.
0: Říká nezávislý starosta Jabkenic Pavel Hesterin. Děkujeme za pozvání na Smetanovy Jabkenice a přejeme, ať se i dnešní program vydaří. Naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji, mějte se fajn, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Po teplé a slunečné neděli dnes dorazila do Česka studená fronta. Už přes den bylo chladněji, ve středních Čechách jen kolem 10 až 12 stupňů. Jak bude v noci a zítra, doplní meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: Čeká nás velmi chladné ráno, 4 stupně Celsia by měly být asi po ránu nejčastější hodnotou, která se v Česku bude vyskytovat. Ranní minima budou záviset na tom, jak rychle se bude částečně protrhávat oblačnost. K ránu se budou vyskytovat přeháňky, které v polohách nad 700 metry nad mořem mohou být v Česku i sněhové. Tak opatrně na to, že vlastně to chladné počasí bude z tohoto důvodu, kromě jiných, velmi nepříjemné. No 9 až 12 by měla být pak zítřejší maxima. Jenom předávám ještě jeden dovětek. Vítr s nárazy kolem 55 km v hodině bude umocňovat pocit chladu. No a zítra taky přeháňky. Bude nás čekat hodně proměnlivá oblačnost a přeháňky budou místy.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli pokračuje středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já.

překládal ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kuchy.

Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Mezinárodní novinářská federace poslala dopis premiérovi Babišovi, ve kterém odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. V Česku roste počet OSVČ, za první čtvrtletí letošního roku jich přibylo 1000. V noci postupné slábnutí srážek a teploty mezi 6 až 4 stupni. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Radiožurnál o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
3: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
4: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonger, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávní médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 180 000. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatně výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 000. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Švart systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnání. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. U rehabilitačního pavilonu nemocnice v Benešově připravují zahradnici nový park. Bude mít rozlohu 1600 metrů čtverečních. Tvořit ho budou hlavně tisíce květin a stovky stromů z keři. Podle zahradníka Martina Novotného park pokvete od jara do podzimu.
5: Tak na jaře tady pokvetou jarní cibuloviny, pak to vezmou trvalky, které pokvetou od května až vlastně do zámrazu a samozřejmě keře se stromama. Jsou tady keře, které jsou voní, takže to bude i jako další pocit z toho.
1: Skoro 3600 lidí podepsalo petici za návrat přímého spojení pražských Holešovic s centrem města tramvajovou linkou číslo 14. Organizátor veřejné dopravy ji zrušil v polovině dubna kvůli častým zpožděním spojů této linky. Peticí se budou v polovině května zabývat zastupitelé Prahy 7, říká starosta Jan Čižinský z Prahy sobě.
6: Jedná se o největší petici týkající se tramvajových linek v historii Prahy. Lidé chtějí přímé spojení Holešovic s centrem a my je v tom maximálně podporujeme. Z ropidu zaznívá, že návrat propojení Holešovic s centrem by stál okolo 20-25 milionů korun.
1: Společnost Tropit podle svého mluvčího Filipa Drápala s Prahou 7 o možných úpravách tramvajových tras jedná. Řešení chce najít společně s ostatními městskými částmi. Ke změně by mohlo dojít podle Drápala nejdříve od září letošního roku.
2: Počasí.
1: Večer se na většině území přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. V noci budou srážky postupně slábnout a od západu začne ubývat oblačnosti. Teploty klesnou na 7 až 4 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 mezi 8. a 13. kilometrem ve směru na Brnu probíhá úklid vozovky a čištění odpadků. Úsekem projíždí pomalu vozidlo údržby, uzavřený je odstavní pruh. Tak tam nohu z plynu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Střední Čechy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
7: Pěkné odpoledne i dál s námi.
2: Středočeské odpoledne.
7: Už za chvíli se dozvíme, jak to bude se stavbou koupacího biotopu v Milovicích. Připomeneme 80 let pražského jara a pozveme vás na večer s hity Abby a Beatles v Mladé Boleslavi. U nás písničky, které nestárnou, s Hanou Zagorovou, Karlem Gottem a Petrem Novákem.
2: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: tuto chvíli posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiků ve vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu.
1: Venkovní koupaliště by v teplých letních dnech ocenila například paní Miroslava, která v Milovicích žije s rodinou.
2: Já si myslím, že pro Milovice by bylo fajn, kdyby tady byla nějaká možnost koupání a to by bylo dobrý.
1: Před případným referendem by si ale chtěla záměr více prostudovat. Koupaliště by ve městě chtěl i pan Marek.
3: Tak rozhodně k referendu bych šel. Myslím, že to je dobrý nápad vracet se jako k přírodě. Vlastně to bude i místo pro děti, kde se můžou vykoupat a kde můžou trávit volný čas.
1: Podle plánu radnice měla stavba biotopu za 100 milionů začít letos. Zastupitelé ale potřebné peníze z rozpočtu vyřadili.
4: My jsme v rámci přípravy rozpočtu dali protinávrhy. Co se týkalo biotopu, ten protinávrh zněl, nechme tam 5 milionů na to, aby se zjistilo, jestli tam je vůbec nějaký vodní zdroj.
1: Říká zastupitelka Ludmila Šimková z KDU-ČSL. Vedle nejasnosti se zdrojem vody vadí opozici také umístění biotopu do Ostravské ulice.
4: Tam je v tuhle chvíli relaxační a klidová zóna pro obyvatele města, kterou bychom narušili tím, že bychom tam najednou postavili velký betonový monolit na téměř 2 hektarech, vykáceli by se tam stromy.
1: Opozice podle zastupitelky Šimkové není proti stavbě koupaliště.
4: Ale já se domnívám, že v rámci Milovic bychom našli mnohem lepší lokalitu v jiné části města a hlavně nezasahovali bychom do té přírodní krajiny, která tam v tuhle chvíli je.
1: Radnice objednala průzkumný vrt, který má přítomnost vodního zdroje zjistit. Podle nezávislé místostarostky Kristýny Bukovské na výsledky čeká.
5: My tedy na oficiální výsledky ještě čekáme, ale z těch informací, které zazněly od těch dotyčných, kteří ten vrt prováděli, plyne, že obavu o vodu určitě nemusíme mít.
1: Za přípravu projektu město zaplatilo kolem 3 milionů korun. Místostarostka Bukovská proto nechce, aby záměr po komunálních volbách zanikl.
5: Já bych ráda, aby občané se tedy vyjádřili v referendu závazně a aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv, vázáno tím rozhodnutím občanů, jestli chtějí nebo nechtějí ten koupací biotop vystavět.
1: Než ale budou zastupitelé o vyhlášení referenda jednat, je třeba sesbírat dostatek podpisů od místních.
5: Já jsem se rozhodla vyzvat vlastně občany, aby podpořili to referendum o výstavbě koupacího biotopu. Postup je takový, sbírat podpisy, dokud jich neseženu dostatek. Není to málo, je to necelé 2000 podpisů, takže je to hodně práce, která nás čeká.
1: Dodává místostarostka Bukovská. Případné referendum by se mohlo konat spolu s komunálními volbami, tedy 9. a 10. října. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karlštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Vydal, posloucháte Středočeské odpoledne, propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80-leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Rozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Denisa Hergeslová se nám hlásí. Středočeské tipy.
1: Kam se zítra můžete vydat? Dusíkovo divadlo v Čáslavi vás zve v 7 večer na inscenaci Můj báječný rozvod. Jedná se o laskavou komedii o ženě, která se učí znovu najít samu sebe po nečekaném rozpadu manželství. V představení uvidíte 15 postav. Všechny stvárňuje Eliška Balcerová, která je za svůj výkon pravidelně opěvovaná. V Pražském muzeu literatury je až do 19. července k vidění výstava Lustig, svědek rozvratu lidskosti, připravená ke stému výročí narození spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga. Proč je pro nás zásadním nositelem paměti holokaustu a jak vypadal jeho pracovní stůl? Expozice otevírá téma literárního díla jako svědectví nacistické genocidy. Součástí doprovodného programu budou taky autorská čtení, filmové projekty a edukační workshopy. Užijte si v Mladé Boleslavi mimořádný hudební večer, při kterém se spojí klasická elegance se slavnými melodiemi dvou legendárních skupin ABBA a The Beatles. Klárovo kvarteto, vynikající komorní soubor složený z členů orchestru Národního divadla v Praze vás v domě sboru českých bratří v Mladé Boleslavi provede nejznámějšími hity obou kapel v originálních a citlivě zpracovaných úpravách pro smyčcové nástroje od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Klidný večer a mějte se dobře.

0: zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Lidé v Milovicích by mohli rozhodnout o stavbě koupacího biotopu v Ostravské ulici. Deštivou noc vystřídá chladné a větrné úterý. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna, Allwyn, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje předtím Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
2: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
0: Milovická radnice přerušila přípravu biotopu. Přírodní koupaliště chtěla začít stavět letos v Ostravské ulici. Zastavením projektu vyústil spor politiků ve vedení města na prosincovém zastupitelstvu. O dalším postupu by mohli lidé rozhodnout na podzim v místním referendu. Nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská teď sbírá podpisy lidí jako podklad pro vypsání referenda.
3: Já jsem se rozhodla vyzvat občany, aby podpořili to referendum, aby bylo příští vedení města, ať již v něm bude kdokoliv vázáno tím rozhodnutím občanů, jestli chtějí nebo nechtějí ten koupací biotop vystavět.
0: V areálu biotopu by měl stát 50-metrový plavecký bazén, zážitkové koupaliště s tobogánem a hřiště na plážový volejbal. Případné referendum má být v říjnu spolu s komunálními volbami. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení Pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o zhruba 40 haléřů méně než dnes. Litr nafty pak zítra natankujete maximálně za 42 korun a 84 haléřů. Tedy o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně, obloha oblačná až zatažená, místy zaprší, zítřek bude oproti dnešku výrazně chladnější a větrnější. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Teploty v maximech 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 mezi 16. a 17. kilometrem ve směru na Prahu leží na vozovce cedule autoškoly, tak tam nohu z plynu a jezděte opatrně. Český rozhlas Hradec...
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo, to nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výstřežnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace.
1: Počasí.
2: Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. A je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzeny České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF. Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: v jižních Čechách, takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí, dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslili pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize, vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80-letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
1: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
0: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
1: To stojí za to. Pavla Gumba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednou kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřeli nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste. Protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete, jo, zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález. Jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

utáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prérii.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a něčím nerušený výlet dnešním country dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

obrázků a skec. Se tuškou z narpy pro mne.

0: se s větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co mi dá za tvůj úsměv.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějův.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jock s Ivou Marešovou nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minnesingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůní divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Kláp ještě TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tota přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No, až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Mm. Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Mě toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...

0: A proč mi najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
1: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
2: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
1: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
3: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
2: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
3: Víte, kolik nám je dlužen?
1: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
3: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
2: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
1: Ano. Tak.
2: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
1: Mm-mm.
2: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
1: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
2: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
3: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
1: Tak je to pravda.
2: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
1: Že se jmenuje Bill Bones.
2: Co vám všechno napovídal?
3: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
2: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
0: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
3: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
2: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
0: Co se to se mnou stalo?
1: Pan doktor Livesey je náš přítel.
2: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
0: Já nejsem Bones.
2: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
0: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jimmy, pomoz mi do postele.
2: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
1: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
2: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu.

0: Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
0: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
0: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
2: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
3: Bill Bonesy. Naše chvíle přišla.
2: Kostelní lavice.
3: Tak, starý brachu. Nečekal jsi nás tak brzo.
2: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
2: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
3: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
2: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
3: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
2: Jen přičte. Přičte. Rozbiju vám hlavu, vy. Vy. Nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum. Přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
2: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato. Nedostanou.
3: Máš ještě 6 hodin času.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, bilebonsi, rytíři štěstěny přišli. Běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stavej, Billy Bones, jo, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kruci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze... Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdrav, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. Dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: Nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitán.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strelony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima?
2: Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silver. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklo mi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotce, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty, samé bukáty, samé

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Me buď v klubu džentlmeni, nebo páněz nemá nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: nemáme nikdy čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noc v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám o co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. mám několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mi respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct, ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky své problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takové věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, prostě ještě vlastně, on tam vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže

0: Vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, no tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je asi dobrý pro...
1: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovali. Ale kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní.
0: Ano, přesně tak. Ano, tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
1: A mohla byste být konkrétnější?
0: No,
1: co tam nejvíc trápilo?
0: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
1: Ano.
0: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
1: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
0: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně 2 dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypavit.
1: Jako dobře, rozumím tomu tak, potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
0: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, no prostě nestandardní, ne, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
1: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
0: Vám také děkuji teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
1: určitě. A pokud
0: tak,
1: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
0: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk. To určitě ano.
1: Děkujeme, mějte se dobře.
0: Já děkuji vám.
1: A loučíme se.
0: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem se dělala, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduchý. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat, tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12, takže prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali vlastně žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Uh-huh. No jako, jelikož jsme byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat ceně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyvrávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko ne. Vy říkáte v okolí, tak vnučka se je
0: učí
1: třetím rokem.
0: Nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jakože se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byl
0: tomu věřím, ty jsou takové nadějné, určitě si rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, dobí baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni, nebo vidíte potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, steklá, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. A pozdravujte ji. Řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvěřím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se vzdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci. A bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ale má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak. Je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu domů?
1: Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak ať se vám daří, opatrujte se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem o 3 měsíce s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos, nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Touže jí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak od ní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v Noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo?

0: vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili, vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě za smimu, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podle, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevyléčitelně nemocný. Byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo. No. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
1: Paní Jitko, mrzí mě to. No.
0: Pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když jsem teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
1: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
0: Základní nějaký prvky z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
1: Přesně. Protože...
0: Tak jo, já vás
1: Jitko,
0: nebudu...
1: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
0: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda... aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
1: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
0: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Předně když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá, takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala, tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi, ty sestřičky, řekli, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc,
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom jsem si odpustila před chvíličkou a jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třeboví. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten prvních 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký, ubrousky a tí miminkovský, ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl hoch, 40-letý, který přišel o nohu. Dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem furt říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mě dali na 20 mal jednou žák, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vedle mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka v té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zitomíše si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem třeba byla na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejk jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co jsi dělal, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Fialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale v krucinál, když ty lidi dělali, když na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: Ano, a já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně na hatom na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaní na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, že to je, až tam se cítka rehabilitační podá, víte, co jsou bílým, že ruplí u maturity. Tak musí na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, tak to není. Ta moje vnučka šla na, je ta Dubití, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že jsi na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jako já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v oběd. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odstala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě naprkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak jsem mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký, vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta by si s tím povídala. Tady není ve školce a nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju. Mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem, mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, který neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost, to by měli mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, s hrbení podplátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohništěm. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužováni vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku, krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.

0: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíško. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic, a tak jsem to zkusil v obráceně. A protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi

postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný.
Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.